Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

prostě. A dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. I am the god of hellfire and I bring

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Beatová rozhledna. Pro ty, kteří mají rádi muziku. Pro ty, kteří chtějí vědět víc. Pro všechny zdarma, každý týden ve vaší e-mailové schránce. Beatová rozhledna. Rokové čtení od Radka Distlera. Aktuality nejen z Beatu. Zprávy, články a informace, které nikdo jiný nemá. Vyplatí se mít rozhled. Tak se přihlaste k odběru Beatové rozhledny hned teď. Vše je na www.radiobeat.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Včera neděle bylo.
6: Včera neděle bylo.
5: Včera byl hezký čas.
6: Včera neděle bylo.
5: Včera neděle bylo.
7: Za týden bude zás.
8: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
9: Klasika, novinky, rozhovory.
10: Dnes večer od 8 do půlnoci.
11: Za týden bude zás.
10: Na Beatu.
12: Víkendový guláš Rádia Beat.
13: Hezký poslech vám přeje Petr Šemáček. Občerstvení letadlo u dálnice D10 funguje už 40 let. Vyřazený Iljušin Il-18D, který letal především do Havany, slouží od roku 1986 jako restaurace. Proslul také historkou o kubánských pracovnících, které řidiči autobusu přivezli k letadlu s tvrzením, že Kuba byla napadena a Fidel Castro je volá do zbraně. Střední Čechy každoročně nabízejí několik turistických novinek.
14: Zámek Berchtold u Velkých Popovic přichází s novými okruhy i exponáty. Nově jsou zde vystaveny staré mapy Českého království a je rozšířena sbírka poštovních známek. Novou muzejní pobočku v rekonstruovaném areálu bývalého měšťanského pivovaru otevřelo Městské muzeum Kralupy nad Vltavou. Cyklisté zase ocení nově otevřený úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Novinkou sezóny je také nová linka krasobusu číslo 878, která propojuje nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdí o víkendech a svátcích až do října. Okružní trasa začíná u nádraží Karlštejn a pokračuje přes Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Hlásnou Třebáň. Dobrý výběr cíle výletu přeje Luboš Dvořák.
13: Aktualizaci zabezpečení už nedostává téměř polovina telefonů s Androidem. Zhruba 56% zařízení jede na podporovaných verzích Androidu 14 a novějších. Starší telefony tak mohou být zranitelnější vůči útokům. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
12: Rádio Beat. Classic Rock.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
6: Není to kohout?
7: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
8: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
9: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Zdeněk Hrachový. Kapelník, manažer, zpěvák, hráč na akustickou kytaru nebo fujaru a autor většiny hudebního repertoáru skupiny Flerep.
8: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Galerie Františka Drtikola v Příbrami zařadí do stále expozice nově získaných soubor 19 drtikolových originálních snímků. Vyžádá si to úpravy výstavních prostor, aby měly fotografie optimální podmínky. Přiblíží nám je místostarosta Miroslav Peterka.
11: Zvláváme studii s projektanty celkového pojetí toho domu, kdyby vstup měl být někde jinde, než je současný vstup. Počítá se tam s rozšířením té galerie, té stále expozice a jedno navazuje na druhé a je to na obsáhlejší nějakou reportáž. Nemáme nic konkrétního, nemáme ještě termín.
10: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, Černá zátoka. Další detektivka od Petra Maye odehrávající se na krásném, ale odlehlém skotském ostrově Lewis, který se po letech opět stal místem činu. Detektiv Finn McCloud se po letech vrací vyšetřit smrt mladíčké televizní hvězdičky a zjišťuje, že pravda o mrtvé leží v minulosti, na kterou by raději zapomněl. Kovbojové na moři. Když se Petr Kos vrátil z rybaření na Aljašce a doma oznámil, že se zamiloval do 100 let staré velrybářské lodi, znělo to jako šílenost, ale Petr dokazuje, že dobrodruzi typu Jack Londona navyhnuli. Loď očesanou až na kost sám opravil, aby s ní posléze doplul na Špicberky jako poslední viking. Psí hvězdy, Higovi toho na světě moc nezbylo, jen stará cesna, vzpomínky a pes. Jako jeden z mála přežil ničivou epidemii chřipky a teď se spolu se sousedem Benglim snaží na schátraném letišti odrážet vpády zlodějů a rabiátů. Román Petra Hellera v sobě nese ozvuky děl Londona, Melvilla nebo Hemingway a stal se předlohou k filmu Vzhlížet ke hvězdám. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Weekly Crew na Radio B.
1: Dobré ráno, víťáci, je neděle 4. října roku 2026, svátek má František a 9 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia B na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a i dnes bude patřit polovina tohohle našeho tematického víkendu muzice Stinga i jeho The Police. Přece jenom ten důvod, proč i tu hrajeme, jsou předvčerejší 75. narozeniny baskytaristy a hlavního hlasu Police Stinga, a tak tu máme na úvod dne zase nějakou tu jeho přebohatou solovou tvorbu a máme rok 1999 a jeho veleúspěšné a parádní muzikou nabité album Brand New Day, nahrávku, na které se vedle Stinga podílelo dalších 33 vynikajících muzikantů, včetně takových jmen, jakými jsou Dominic Miller, Chris Botti, James Taylor nebo Stevie Wonder. No a tady je tak právě z téhle ceněné desky právě ten titulní kousek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: česká uhlazenost versus americká drahost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: No a my tu máme zase takové to moje okénko a to hned takhle po ránu a v něm se tentokrát zračí a ne filmový, ale seriálový titul, poměrně ještě nedávný, jen 4 roky starý a vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřenou 8dílnou sérii, doufám si tvrdit, že pokud vás dané téma zaujme, sjedete to stejně jako já na jeden zátah. Tahle televizní podívaná dostala název Pam a Tommy, no Pam and Tommy, a myslím, že je z názvu, nebo již z názvu je tak nějak jako patrné, že se tu tak trochu řeší 90. léta a především vztah známé modelky Pamely Anderson a bubeníka Mötley Crüe, jimž je náš oslavenec Tommy Lee. No a hlavní dějovou linkou je to tehdejší známé zcizení videokazety zachycující milostné hrátky zmíněného hvězdného párku a všechno to, co se pak poté ale události semlelo. Pamelu hraje skvělá Lily James, kterou speciálně pro tenhle seriál museli v určitých partiích malinko přifouknout, a Tommyho Sebastian Stan, známý třeba fanouškům filmových Avengers. Mötley Crüe zde právě vydávají album Generation Swine a tak tu teď zazní ukázka právě z něj.

0: weekend pravdě divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: No a teď je na řadě zase Sting a jedna z jeho nejsilnějších, a nebál bych si říct, politických písní, a tou je They Dance Alone z roku 1987. Sting ji napsal jako reakci na diktaturu Augusta Pinocheta v Chile. Název odkazuje na ženy, kterým ten režim nechal zmizet nebo zavraždit jejich muže, syny či další blízké, a oni pak protestovali tancem tradičního chilského tance cueca. Jenže protože jejich partneři byli pryč, tančili sami. Odtud They Dance Alone s dodatkem v závorce cueca solo. Sting jí pak v roce 1988 zaspíval přímo v Chile na koncertě Amnesty International a my si ji poslechneme teď a tady u nás na beatu.

0: Sting a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Radio B.
1: No a teď si dáme jednu skladbu, která krásně ukazuje, jak se z rock'n'rollu postupně rodil heavy metal, Beatles, ano, ji nahráli v roce 1968 na to slavné bílé dvojalbum. Paul McCartney chtěl tehdy vytvořit co nejhlasitější a nejdivotišejší rockovou skladbu, no a o 15 let později si ji vzali do parády Mötley Crüe a v roce 1983 ji zařadili na své album Shut at the Devil. Z původního chaosu Beatles udělali tak ještě větší nářez a skladbu vám asi představovat nemusím.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Ruličky od toaletního papíru mohou posloužit jako jednoduchý organizér na nepoužívané kabely. Určitě jich máte v šuplíku spoustu zamotaných do sebe. Každý kabel ale stačí srolovat do jedné ruličky a postavit na výšku. Když se pak ze zhora podíváte do šuplíku, tak je hned jasné, kde je kabel, který hledáte. Cestovatelské a outdoorové festivaly to nemají v posledních letech jednoduché. Fotky, videa jsme už viděli na internetu. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
4: Proto také festival alpinismu, který se zaměřoval na horolezectví především v Alpách, v Praze, letos na podzim nebude a zdá se, že nebude ani v příštích ročnících, protože odvolal pořadatel. Na druhou stranu dobře se daří tradičnímu mezinárodnímu horolezeckému filmovému festivalu, který se každý rok koná v Teplicích nad Metují a ten se koná vždycky koncem srpna, čili letošní ročník už nestihnete, ale pro příští ročník už se tvoří program. Z těch důležitých festivalů, které asi bychom neměli minout, tak je také mezinárodní festival outdoorových filmů. To je putovní festival, protože snímky, které potom jdou do soutěže v rámci televize, tak jdou také do promítání v menších kinech po celé republice. Festival se zase jako každý rok mírně zmenšil, ale zdá se, že o jeho budoucnost je postaráno. A poslední se čtyřky velkých festivalů je Kolem světa. Ten se bude konat koncem listopadu v Praze a je zaměřený čistě na cestovatelství, na cestování do nejatraktivnějších a nejkrásnějších koutů světa.
3: Google fotky usnadní sdílení Alp pomocí QR kódu. Nově půjde přímo stáhnout jako obrázek nebo skopírovat a vložit třeba do e-mailu či dokumentu. To je z guláše pro tuto chvíli všechno. Další bude následovat za hodinu.

0: parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: Di du du du di da da da. Takhle jednoduše se jmenuje veleúspěšný single Police z roku 1980. Autor téhle písně, jímž samozřejmě není nikdo jiný než náš oslavenec Sting, se v té době velice zlobil na ty, kdo její text označovali za baby talk, prý píseň vůbec nepochopili, a tak se pak snažil vysvětlit, že ten text je o banalitě a zneužívání slov, no a snažil se jim prý intelektuálně podotknout, jak to, jak může být jednoduché, tak mocné. No a na tom myslím něco bude, a v každém případě si myslím, že se asi nenajde nikdo, kdo by tuhle píseň neznal, a než jí tam šoupnu, dodám, že i v tuto chvíli 10 minut po 9 je tu spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Mötley Crüe na Radio Beat. Skupina jménem Mötley Crüe, tedy jedna ze dvou, kterým se tu o tomto víkendu věnujeme, ze dvou hudebních veličin, vznikla v roce 1981 v Los Angeles, poté co byl baskytarista Nicky Six vyhozen ze skupiny London. Nicky a Tommy Lee se pak setkali s kytaristou Mickem Marzem, který v té době ještě vystupoval pod svým jménem Bob Alan Deal, ke kterému se dostal tedy přes inzerát v novinách, kde stálo hlučný, drsný, agresivní kytarista je volný. Když ho poprvé potkali, tak Nicky okamžitě poznamenal, nemůžu tomu uvěřit, to je další chlapík jako my. Mick Mars pak také vymyslel název Mötley Crüe a tady je právě od téhle kapely další muzika v podobě skladby Rock and Roll Junkie z roku 1987.

0: česká uhlazenost versus americká drazost. Sting a Mötley Crüe po celý víkend na Rádiu B.
1: No a i dnes tu máme snící modré želvy, pokud tedy to lze takto přeložit, zkrátka Stingovo album, ze kterého vám tedy jsem už něco pouštěl včera, myslím, že včera odpoledne i Dan. Je to první solovka tohoto rodáka z anglického Wallsendu, to, které v roce 1985 dostalo právě název The Dream of the Blue Turtles, tak snad jsem to přeložil dobře. Tahle nahrávka je, myslím, pozoruhodná tím, že tu můžeme slyšet parádní rytmiku bubeníka Omara Hakima a také dnešního koncertního studiového baskytaristy Rolling Stones Daryla Jonesa. Mimochodem, teď měl zrovna fotky na sociálních sítích Vojta Bureš z kapely Dr. Victor, že si s tímhle baskytaristou zahrál přímo na nějakém tom veletrhu, takže mu docela závidím, nebo mu to přeju spíš takhle, než závidím. No a první stranu toho původního LPčka, tedy nám tu krásně otevírá, nebo CDčko, tak tam je samozřejmě také jako první skladba jménem Shadows in the Rain.

0: Vrátil se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Weekend pravdě divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: No a v osobě jednoho z těch našich víkendových oslavenců, tu tentokrát máme jedno pěkně zinčivé a pěkně hlasité, razantní bubenické jméno a tím je Tommy Lee. Mně osobně se ten jeho, myslím, docela osobitý styl moc líbí a pokud jste jej třeba viděli hrát naživo, například na koncertě Mötley Crüe tuhle zrovna v Letňanech nebo na nějakém tom videu, víte, že je to také pěkný showman, no a já vám tak teď nabídnu hned úvodní skladbu z alba nazvaného jednoduše Mötley Crüe, alba, na kterém se jako na jediném tedy nepodílel nebo nespívá tu původní zpěvák Vince Neil, ale znamenitý a nám později především z populárních The Dead Daisies dobře známý John Corabi. Možná proto nebylo v tom roce vydání 1994 až tak komerčně úspěšné, ale já se musím přiznat, že ho mám stejně ze všech nejradši, takže ještě jednou, tady jsou Mötley Crüe, Tommy Lee a Power to the Music.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherymotor.cz.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Pomalu se chýlí ke konci výstava ve dvou podzemních podlažích pražského tančícího domu. Ukazuje příběh a historii stavby i místa, na kterém stojí. Ještě do 18. října tam můžeme vidět neobvykle velký model v měřítku 1:18, technické výkresy, ale i diskuzi o ikonické stavbě Vlada Milniče a Franka Gehryho v dobovém tisku. Tančící dům, u jehož zrodu stál Václav Havel, byl otevřen 20. června 1996. Architekt David Tichý, který se na projektu podíval jako student, nám řekne víc.
6: Ta stavba se stala skutečně ikonou a nastartovala velkou diskuzi o architektuře, o směrování architektury v České republice, tenkrát ještě v Československu. To si myslím, že ohromně pomohlo nějaký diskuzi, i když ta diskuzi byla vedena ze začátku hodně proti té stavbě, protože ta stavba porušovala regulaci, chovala se právě víc jako socha než jako architektura, ale tím, jak se jí věnovalo ohromné množství času, jak skutečně oba autoři tomu věnovali kus života.
5: Turečtí potápěči postupně vynášejí z vraku obchodní lodi ve Středozemním moři nádobí staré přes 2000 let. Většina kusů je pořád v původním stavu, ale hlavně jde o značku, která byla v tehdejším světě velmi žádaná. Podle dochovaného dopisu si ji objednal i římský státník a řečník Cicero. Češi se stárnutí obávají výrazně víc než lidé ve zbytku Evropy, zároveň ale nejsou příliš ochotní měnit své návyky. Obavy ze stárnutí má 65% Čechů, evropský průměr je přitom 54%. Silnější strach ze stáří než Češi vyjadřují už jen Litevci, 67%. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu Beat.
1: 9 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl a já mám radost, že i dnes, když tu máme takový pěkný narozeninový dvouprofil, píšete na všechny ty naše kontakty, ptáte se, reagujete a posíláte tipy na muziku Stinga, Police i Mötley Crüe. A tady třeba Víťačka Lucka se ptá, jakže to Sting přišel k té své přezdívce, když se normálně jmenuje Gordon Matthew Thomas Sumner, tak i když je to, myslím, známá historie. Připomeneme, že před mnoha lety, ještě v době, kdy hrával v jazzovém klubu, vždy nosil na sobě černožlutý pruhovaný svetr. No a tak si jeho kolegové, kamarádi z něj zkrátka dělali graci, že vypadá jako vosa, a začali mu říkat právě Sting, což je v překladu zkrátka žihadlo. To se i hned ujalo a prý ho takto nyní oslavuje jeho manželka a dokonce i 6 Stingových dětí. Dáme si teď něco z té jeho soulové tvorby, a to rovnou velký hit Fields of Gold, ten z roku 1993.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: Home Sweet Home, tak to je, myslím, naprosto zásadní skladba a velký hit Mötley Crüe, na který existují dokonce, si vzpomínám, dva videoklipy. Ten původní vznikl v době vydání nahrávky v roce 1985 a je natočený a sestříhaný z koncertů v Texasu a Houstonu. No a později v roce 1991 pak vznikl ještě jeden takový černobílý, lehce artový, obal se snadno dohledat, no a myslím, že není nezajímavé, že na to piano v téhle písni hraje sám náš oslavenec, jinak samozřejmě především bubeník Mötley Crüe Tommy Lee.

0: Net Blue Crew na Radio B.
1: Rush in Water, tak to je píseň z 5 let starého Stingova alba The Bridge, mimochodem moc pěkná deska to je. No a text k ní napsal sám Sting, kdy se právě tahle skladba zabývá motivy vracejících se snů, také biblickým příběhem o Jonášovi ve velrybě, ano, psychoterapii a také nějakým tím vnitřním neklidem, který prý symbolizuje zvuk valící se vody v názvu téhle písně, valící se vody zaplavují mozek. Ano, takhle o tom mluvil sám Sting a já myslím, že muzika je to moc pěkná. Jdeme na ní.

0: Britská uhlazenost versus americká drazost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: A já tu i dnes, v druhý den našeho víkendového dvouprofilu, mám předposlední, právě 18 let staré studiové album Mötley Crüe, které tehdy v roce 2008 dostalo název Saints of Los Angeles, tedy svatí z Los Angeles, a myslím, že i dnes můžeme doplnit, že se na něm autorsky, hráčsky vedle té základní čtyřklané sestavy Vince Neil, Mick Mars, Nicky Six a Tommy Leap podíleli i spoluhráči z té Nickyho druhé a myslím, že taktéž velice zajímavé kapely, mimochodem si když tak poslechněte. 6AM, zpěvák James Michael a kytarista DJ Ashba, toho známe i z jedné z těch sestav Guns N' Roses. Z alba Saints of Los Angeles si dáme právě tu titulní skladbu.

To byl Paul Simon a Graceland. Tuhle písničku jste mohli slyšet dokonce docela nedávno naživo tady v Paláci kultury, se dneska jmenuje jinak, vlastně kongresové centrum, ano, tak tam třeba i díky rádiu Beat, ano, soutěžili jsme tady o spoustu a spoustu vstupenek, nicméně já tu teď mám pozvánku takhle v závěru hodiny na jinou muziku, a to přímo na dnešek na Garage Fest, což je první ročník charitativního hudebního festivalu amatérských kapel z Prahy 10, který je koncipován jako hudební festival podporující právě tyhle amatérské hudebníky. Celá tahle akce se ponese také v charitativním duchu, kdy budete moc dobrovolným vstupným přispět organizaci Amélie, která pomáhá onkologicky nemocným osobám vyrovnat se s jejich životní situací. Kromě toho zmíněného dobrovolného vstupného se můžete zapojit do probíhající aukce o kytaru Roberta Kodyma, její výtěžek tedy půjde také na tuhle organizaci Amélie. No a celý tenhle dnešní Garage Fest, který se koná tady kousek od našeho studia v Malešickém parku, zakončí večerní koncert skupiny Lucie, který odstartuje ve 8:45, tedy ve 20:15, a konec je naplánován na policejní 22. hodinu.

0: Rádio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký poslech vám přeje Petr Šemáček. Občerstvení letadlo u dálnice D10 funguje už 40 let. Vyřazený Iljušin Il-18D, který letal především do Havany, slouží od roku 1986 jako restaurace. Proslul také historkou o kubánských pracovnících, které řidiči autobusů přivezli k letadlu s tvrzením, že Kuba byla napadena a Fidel Castro je volá do zbraně. Střední Čechy každoročně nabízejí několik turistických novinek.
4: Zámek Berchtold u Velkých Popovic přichází s novými okruhy i exponáty. Nově jsou zde vystaveny staré mapy Českého království a je rozšířena sbírka poštovních známek. Novou muzejní pobočku v rekonstruovaném areálu bývalého měšťanského pivovaru otevřelo Městské muzeum Kralupy nad Vltavou. Cyklisté zase ocení nově otevřený úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Novinkou sezóny je také nová linka Krasobusu číslo 878, která propojuje nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdí o víkendech a svátcích až do října. Okružní trasa začíná u nádraží Karlštejn a pokračuje přes Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Hlásnou Třebáň. Dobrý výběr cíle výletu přeje Luboš Dvořák.
3: Aktualizaci zabezpečení už nedostává téměř polovina telefonů s Androidem. Zhruba 56% zařízení jede na podporovaných verzích Androidu 14 a novějších. Starší telefony tak mohou být zranitelnější vůči útokům. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasy.

0: Weekend pravděživo. Sting a Metallic Crew na Rádiu B.
1: Ano, Sting a Motley Crue, to je alfa a omega tohoto víkendu, a Sting, tedy Gordon Matthew Thomas Sumner, no to jsme tu několikrát opakovali, že to je to jeho pravé jméno, tak ten se narodil 2. října roku 1951 a tak předevčírem v pátek oslavil tenhle anglický muzikant a také občasný herec již z 75. půlkulaté narozeniny, takže mu samozřejmě přejeme všechno nej a mnoho dalších let, ať nám ještě dělá radost tou parádní muzikou, a my si teď tu jeho hladivou a zároveň také technickou a nápaditě invenčně se tu valící baskytaru společně vychutnáme opět ve společnosti jeho dávné kapely Police, a to ve skladbě Message in a Bottle, čili vzkaz či zpráva v lahvi, takové té, co v kreslených vtipech hází trosečníci z malých ostrůvků s tou jednou jedinou palmou uprostřed.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu B.
1: No a po to, této jsme tady tedy ten profil Los Angeleských Mötley Crüe odstartovali, tedy mám tu druhou ukázku z desky Too Fast for Love, takhle z téhle desky už jsme právě dnes i včera hráli, tak z tohohle prvního debutového alba téhle kapely, které dnes, kdy tedy dnes bývá zvuk téhle nahrávky označován za nepřesvědčivý, ani z dnešního pohledu se nepyšní nějakými milionovými prodeji jako pozdější desky, no a na druhou stranu chlapci s ní v roce 1981 zkrátka odstartovali tu následnou hvězdnou kariéru a zrovna tahle skladba se jmenuje Piece of Your Action a na původním LPčku pěkně uzavírá stranu A, ovšem jak ve které verzi. Můžeme ji také najít jako jedničku na Bčku, no zkrátka jakou verzi kdo doma máte, tak to znáte a skladbu už tam sázím.

0: Sparta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: No a my tu k očekávání mnohých máme konečně také Roxanne. Ano, to je ta ikonická píseň The Police, kterou napsal právě náš oslavenec Sting. Tahle skladba poprvé vyšla 14. dubna roku 1978 jako debutový single k jejich prvnímu albu Ont Landos d'Amour. Píseň kombinuje žánry reggae, rocku a nové vlny a její text vypráví příběh muže, který se zamiloval do prostitutky a naléhá na ní, aby, jak se tam zpívá, nerozsvěcovala červené světlo, tedy opustila tuto profesi. Stinga k napsání inspirovalo prostředí poblíž pařížského hotelu, kde kapela bydlela během koncertování. No a při svém prvním vydání v tom roce 1978 tenhle single úplně propadl, ale úspěch dosáhl pak při reedici v roce 1979, kdy se vyšplhal na 12. místo v britské hitparádě a na 32. v žebříčku americkém. V roce 2008 byla tahle píseň slavnostně uvedena do Grammy Hall of Fame a časopis Rolling Stone ji zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve středu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Mötley Crüe na Rádiu B.
1: Ano, Mötley Crüe, to je ta kapela, o jejichž v uvozovkách, tedy v tomto případě veselých příhodách, ať také nakoukneme do nějaké té knihovničky rockerovy, se mnoho dočtete v knize Heroinové deníky Nickyho Sixe. Basketarista téhle slavné a zde propírané kapely tu nechává čtenáře nahlédnout do dávno zapomenutých deníků, které si on vedl v dobách té jejich největší slávy. Popisuje tu jeden rok plný vzestupů i pádů, kdy mu pomalu, ale jistě dochází, že by ten jeho vztah k drogám a zejména k heroinu, už podle názvu té knížky, nakonec ho tedy mohl stát život. S osobitým humorem ironicky glosuje události, které jsou často jen velmi těžko, ano, to je pravda, uvěřitelné, a odhaluje čtenářům temná zákoutí mysli rokové hvězdy závislé na drogách. K těm jeho deníkovým zápiskům jsou přidány i komentáře dalších členů kapely, dalších slavných muzikantů, jeho příbuzných i jeho drogových kumpánů, no a dokonce i sám Nicky Six se rozhodl přidat své současné názory na ty tehdejší události. Všichni členové téhle kapely se ku podivu dožili dnešních dnů, i když rozhodně nechci s jistotou tvrdit, že ve zdraví, no a tady je další jejich muzika Dr. Feelgood z roku 1989.

0: Radio Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatý drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Galerie Františka Drtikola v Příbrami zařadí do stále expozice nově získaný soubor 19 drtikolových originálních snímků. Vyžádá si to úpravy výstavních prostor, aby měly fotografie optimální podmínky. Přiblíží nám je místo starosta Miroslav Peterka.
6: Zvláváme studii s projektanty celkového pojetí toho domu, kdyby vstup měl být někde jinde, než je současný vstup. Počítá se tam s rozšířením té galerie, té stále expozice a jedno navazuje na druhé a je to na obsáhlejší nějakou reportáž. Nemáme nic konkrétního, nemáme ještě termín.
5: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, Černá zátoka. Další detektivka od Petra Maye odehrávající se na krásném, ale odlehlém skotském ostrově Lewis, který se po letech opět stal místem činu. Detektiv Finn McCloud se po letech vrací vyšetřit smrt mladíčké televizní hvězdičky a zjišťuje, že pravda o mrtvé leží v minulosti, na kterou by raději zapomněl. Kovbojové na moři. Když se Petr Kos vrátil z rybaření na Aljašce a doma oznámil, že se zamiloval do 100 let staré velrybářské lodi, znělo to jako šílenost, ale Petr dokazuje, že dobrodruzi typu Jack Londona navyhnuli. Loď očesanou až na kost sám opravil, aby s ní posléze doplul na Špicberky jako poslední viking. Psí hvězdy, Higovi toho na světě moc nezbylo, jen stará cesna, vzpomínky a pes. Jako jeden z mála přežil ničivou epidemii chřipky a teď se spolu se sousedem Benglim snaží na schátraném letišti odrážet vpády zlodějů a rabiátů. Román Petra Hellera v sobě nese ozvuky děl Londona, Melvilla nebo Hemingway a stal se předlohou k filmu Vzhlížet ke hvězdám. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: Česká uhlazenost versus americká drahost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: 7:12 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a jak jsem říkal, jsem rád, že píšete, reagujete na to víkendové téma. Tak tady třeba se píše: ahoj Jirko, jako každý víkend u vás na beatu je super, oh, děkujeme. Takže i tento víkend se opět vydařil. Abych se přiznal, z tohoto dvojprofilu mám mnohem raději anglického gentlemana Stinga než americkou hardrockovou smečku Mötley Crüe. Neříkám, že její hudba je špatná, ale není to moje srdcovka jako Sting. Na Stingovi jsem byl zatím dvakrát a doufám, že ne naposledy, před 4 lety ve Slavkově a loni v mém rodném Brně. Oba koncerty byly fakt vynikající, býťák Tom z Brna, no tak to věřím. Já jsem jich taky několik viděl, dokonce jsem je i fotil, což tedy můžete se přesvědčit na našem webu radiobeat.cz, tam když zarolujete nebo vyhledáte, tak tam minimálně bude ten koncert z Plzně a pak tam určitě bude pražská O2 Arena. No a když tedy je řeč o Stingovi, tak jsem teď tady vylovil jeho krásnou píseň All This Time z roku 1991.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend pravdě divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: No a já tu mám další moje filmové okénko, už jste na to u mě ostatně, myslím, zvyklí, a v něm tu mám pro správného býťáka rockera film Taktka povinný, ten, který poměrně nedávno, v roce 2019, dostal jméno The Dirt, v české distribuci dostal nepříliš pěkný název Hnus, ovšem s přehlasovaným U, tak jak tomu je v případě názvu kapely, jejíž tedy v skutku pozoruhodný příběh tenhle film vypráví. Ano, jsou to Mötley Crüe a zazní tu samozřejmě spolu s dalšími i tenhle jejich velký hit Looks That Kill z roku 1983.

0: a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu B.
1: Ghost in the Machine, tak to je čtvrté studiové album The Police kapely, nebo kapela ho nahrávala celých 9 měsíců, ano, je to jak porod, od ledna do září roku 1981 ve studiích na Montserratu a v kanadském Quebecu. A následně po vydání zaznamenalo nemalý ohlas fanoušků i kritiky, což se nevždy podaří, aby se tyhle dva tábory shodly. V žebříčku 500 nejlepších alb všech dob časopisu Rolling Stone se album Ghost in the Machine umístilo na 323. místě, takhle. A právě touhle a vám myslím dobře známou skladbou, tahle deska z roku 1981 začíná.

0: Parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: V roce 1991 vyšla k desetiletému výročí vzniku kapely, tedy té, která je na řadě, Mötley Crüe, myslím velice zdařilá kompilace Decade of Decadence, kde jsou ty původní velké hity jako Live Fire či Home Sweet Home vyvedeny v nových takových trochu průzračnějších remixech. Ostatní skladby jsou zremasterovány a na téhle 15písňové kolekci najdete třeba také cover Sex Pistol Anarchy in the UK a taky tenhle pěkný živáček z Dallasu, kde byl nahrán na koncertě během turné v předchozím roce 1990.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Ruličky od toaletního papíru mohou posloužit jako jednoduchý organizér na nepoužívané kabely. Určitě jich máte v šuplíku spoustu zamotaných do sebe. Každý kabel ale stačí srolovat do jedné ruličky a postavit na výšku. Když se pak ze zhora podíváte do šuplíku, tak je hned jasné, kde je kabel, který hledáte. Cestovatelské a outdoorové festivaly to nemají v posledních letech jednoduché. Fotky, videa jsme už viděli na internetu. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
4: Proto také festival alpinismu, který se zaměřoval na horolezectví především v Alpách, v Praze, letos na podzim nebude a zdá se, že nebude ani v příštích ročnících, protože odvolal pořadatel. Na druhou stranu dobře se daří tradičnímu mezinárodnímu horolezeckému filmovému festivalu, který se každý rok koná v Teplicích nad Metují a ten se koná vždycky koncem srpna, čili letošní ročník už nestihnete, ale pro příští ročník už se tvoří program. Z těch důležitých festivalů, které asi bychom neměli minout, tak je také mezinárodní festival outdoorových filmů. To je putovní festival, protože snímky, které potom jdou do soutěže v rámci televize, tak jdou také do promítání v menších kinech po celé republice. Festival se zase jako každý rok mírně zmenšil, ale zdá se, že o jeho budoucnost je postaráno. A poslední se čtyřky velkých festivalů je Kolem světa. Ten se bude konat koncem listopadu v Praze a je zaměřený čistě na cestovatelství, na cestování do nejatraktivnějších a nejkrásnějších koutů světa.
3: Google fotky usnadní sdílení Alp pomocí QR kódu. Nově půjde přímo stáhnout jako obrázek nebo skopírovat a vložit třeba do e-mailu či dokumentu. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Motley Crue na Rádiu Beat.
1: Ano, Sting a Motley Crue na Rádiu Beat. Já jsem teďka zaposlouchal do Stray Dilemmyho a úplně jsem byl mimo. Takže se omlouvám za tenhle pozdější vstup. Nicméně, jak tak koukám právě tady do té studiové pošty, do těch mailů, SMSek i vzkazů z mobilní apky, vy tady v souvislosti s naším víkendovým tématem vzpomínáte na nedávný koncert právě tohoto oblíbeného muzikanta, to bylo naposled, to bylo v Pardubické Interia aréně a pak vlastně také v Plzni a nakonec tady v Letňanech, to bylo taky super, to byla neděle. No a tam zazněla hned z kraje píseň v podstatě povinná, což myslím musíte uznat i pro tenhle náš víkend, protože se v tomto případě jedná o ten nádherný a tak trochu autobiografický Stingův kousek, který v roce 1987 dostal jméno Englishman in New York.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: česká uhlazenost versus americká drazost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: No a na řadě jsou právě zase Mötley Crüe, které jsme mohli vidět naživo docela nedávno tady v pražských Letňanech, kde zahráli spolu s Def Leppard a také švédskými Eclipse a naším Kabátem. Já jsem ale tuhle kapelu prvně viděl v Budapešti a dost možná jsme se tam s mnohými z vás potkali v roce 1991, konkrétně 22. srpna na velkolepém koncertě, kde spolu s nimi na tom obrovském NEP stadionu vystoupili také Queensryche, Metallica a AC/DC, no velká nádhera to byla.

zvlášť pro nás nadržence z východního bloku, no a Mötley Crüe nás tak trochu překvapili, že tu vystřihli a docela slušně tuhle klasiku Sex Pistols, kterou vám ale určitě představovat nemůžu.

0: Weekend prawdzie dziwoki. Sting a Metallic Crew na Radio B.
1: Text následující písně se dívá na tu naši lidskou smrtelnost z perspektivy bývalého pistolníka a hříšníka. Ten putuje nekonečnou pouští, přemítá o svém promarněném životě a doufá, že jeho píseň jako jediné vodítko dovede zpět k jeho milované. No možná jste podle téhle stručné synopse poznali, co tu teď bude znít, a pokud ne, vězte, že tahle Stingová skladba se jmenuje This Cowboy Song a v roce 1994 se jako single umístila na 15. místě v britském singlovém žebříčku a podobně bodovala také v Kanadě, na Islandu i v Irsku.

0: jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na lítu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend na Rádiu B.
1: A my tu máme znovu albový titul Girls, Girls, Girls, čtvrté studiové album Mötley Crüe, vydané 15. května roku 1987. Ano, příští rok bude mít výročí. Kulaté zní, jak říkají sami jeho protagonisté, více bluesově než jejich předchozí desky a prý také víc odráží životní styl skupiny, kdy vzdává hod motorkám, whisky, užívání drog a nočnímu životu ve striptýzových klubech na Sunset Stripu. No a právě na albu Girls, Girls, Girls najdete i velký hit Wild Side, ke kterému doporučuju, to vždy říkám, dohledat na YouTube dobový videoklip s tou ratující bicí soupravou našeho oslavence Tommyho Lee. No a už to bude ode mne skladba na rozloučenou. Už jsem si tady povídal před chvílí s Danem Kohoutem o tom, jak se na vás těší na odpoledne, to je jasná věc. A tím pádem vás už dnes i tedy o celém víkendu naposledy ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl a budu se na vás těšit a teď to vem dokonce přesně už ve čtvrtek hned v 9 ráno.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Triko černé.
0: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
7: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
8: Ti dám kukadlo. Ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
0: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Pito. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
7: malý piva, no ne.
0: Prostě naděje Beatu. V úterý od 7 večer na Beatu. Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Pomalu se chýlí ke konci výstava ve dvou podzemních podlažích pražského tančícího domu. Ukazuje příběh a historii stavby i místa, na kterém stojí. Ještě do 18. října tam můžeme vidět neobvykle velký model v měřítku 1:18, technické výkresy, ale i diskuzi o ikonické stavbě Vlada Milniče a Franka Gehryho v dobovém tisku. Tančící dům, u jehož zrodu stál Václav Havel, byl otevřen 20. června 1996. Architekt David Tichý, který se na projektu podílel jako student, nám řekne víc.
10: Ta stavba se stala skutečně ikonou a nastartovala velkou diskuzi o architektuře, o směrování architektury v České republice, tenkrát ještě v Československu. To si myslím, že ohromně pomohlo nějaký diskuzi, i když ta diskuzi byla vedena ze začátku hodně proti té stavbě, protože ta stavba porušovala regulaci, chovala se právě víc jako socha než jako architektura, ale tím, jak se jí věnovalo ohromné množství času, jak skutečně oba autoři tomu věnovali kus života.
9: Turečtí potápěči postupně vynášejí z vraku obchodní lodi ve Středozemním moři nádobí staré přes 2000 let. Většina kusů je pořád v původním stavu, ale hlavně jde o značku, která byla v tehdejším světě velmi žádaná. Podle dochovaného dopisu si ji objednal i římský státník a řečník Cicero. Češi se stárnutí obávají výrazně víc než lidé ve zbytku Evropy, zároveň ale nejsou příliš ochotní měnit své návyky. Obavy ze stárnutí má 65% Čechů, evropský průměr je přitom 54%. Silnější strach ze stáří než Češi vyjadřují už jen Litevci, 67%. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: americký gentleman a parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe. Na Radio B.
1: Ano, Sting a Mötley Crüe, to je dvojice, takhle to můžeme říct taky, která je tématem tohoto víkendu. Proč? No, protože obsahuje dva jubilanty. 75. slaví Sting, 64. Tommy Lee, pokud se nemýlím. No a já bych začal to odpoledne písničkou od Stinga, která je typická pro něj, melancholická, má svý kouzlo, má svý čaro, jak by řekli naši bratři a Slováci, a měli by teda rozhodně pravdu. Je to píseň, která je na jeho třetím solovém albu, tedy na Stingově, třetím solovém albu The Soul Cages. Celý to album, i tahle ta konkrétní pecka, je takový hluboký, je to taková hluboce osobní zpověď, ve který se Sting vyrovnává se smrtí svého táty, se kterým měl, pravda, velmi komplikovaný vztah, ale přesto jeho smrt mu přinesla hodně žalu, když to řeknu takto a asi nepřeháním. Samotná ta písnička je taková metafora, jako metafora námořníka, který se plaví po moři, někde v Severním moři, protože se tam objevují slova jako zmrzlá lana, hledání správného směru, a to už ta metafora je. Je to vlastně takovýho, je to takový vyjádření pocitu ztracenosti, zármutku, hledání jakýhosi vnitřního smíru, prostě vybabrání, když to řeknu takhle lidově, vybabrání se z nepříjemného pocitu, z životní krize. Tak bych to řekl. A ona ta písnička tou svou atmosférou to opravdu vyjadřuje. Why should I cry for you?

0: Muzika tak odlišná, jak to jenom v archívu šlo vybrat. Sting a Metal Crew na Rádiu B.
1: A teď jedna pecka s vězeňskou tématikou, by se dalo říct, podání kapely Metal Crew. Ta skladba se jmenuje Five Years Dead. Pět let mrtvej. To je pecka, která vyšla v roce 1987 na jejich čtvrtým úspěšným albu Girls, Girls, Girls. No, o čem je? Text té písně vypráví příběh o takovým zločinci, vězni, nebo uprchlíkovi, chcete-li, který zastřelil člověka, změnil si jméno a zdrhnul. Jenže byl dopaden, no a ta skladba vypráví o jeho pádu, o jeho sociálním krachu, o samozřejmě správních následcích toho zločinu a dostal právě těch pět let trestu. To se objevuje v textu, tady ten termín Five Years with the Ball and Chain. Pět let s koulí a řetězem. To je myšleno samozřejmě koule u nohy, že jo, na řetěze. Ano, prostě vězeň. Tak, můžeme si to pustit. Metal Crew, Five Years Dead.

0: versus americká drahost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: No a pojďme do konce 70. let, konkrétně do roku 1979, kdy ještě Sting hrál s Police. No a pustíme si skladbu, která pochází z jejich druhého alba Regatta de Blanc. Autory této pecky jsou všichni tři tehdejší členové kapely, tedy Sting, kytarista Andy Summers a bubeník Stuart Copeland. Ta pecka je taková ta klasická, polísovská, energická, taková ta novovlná záležitost, která je vynikající hlavně tím, jednak sama o sobě a jednak, jak je skvěle zahraná na pouhé ty tři nástroje, tedy basa, bicí a kytara. V tom ty chlapy byli fakt mistři, protože všichni tři byli vynikající muzikanti. O čem je ta skladba? Ta skladba je o, jak to říct, nebezpečným způsobu života. Riskování, seberestrukce, o tu taky název Death Wish, tak se jmenuje ta skladba, což překladu do češtiny znamená touha po smrti. No a v té písni se zpívá o zběsilý jízdě autem v noci, rychlým projíždění zatáček, balancování na hraně života a smrti. Zkrátka to hlavně mladí, že jo, dělají, tak já jsem taky jezdil jak magor, když jsem začal kdysi dávno před, a mně to přijde jak 100 let, taky jsem jezdil rychle, no, ale to bylo méně aut možná, i tak to bylo nebezpečné, to se přiznávám k těmto hříchům. No a dneska ty mladí některý, teda některý, jo, já říkám, že všichni, jezdí jak šílence, je horší je, že neohrožují jenom sebe, ale i ty ostatní, no, tak nebudu tady mravokárčit, to rozhodně nemám v úmyslu, ale upozorňovat na to musím. No, mezi fanoušky i kritiky se často tvrdí nebo uvádí, že tahle píseň odrážela tehdejší Stingovi osobní pocity vyhoření, úzkosti a tlaku z takový tý prudký, náhlý, šokující celosvětový slávy a taky únavy z nekonečného koncertního turné. No i tohle přináší sláva, přátelé, i tohle. Tak jdem na to, Death Wish, rok 1979, album tedy Regatta de Blanc a Sting s kapelou The Police.

0: víkend pravdě divoký. Sting a Metal Crew na Rádiu B.
1: No přátelé, teď jedna raritka od Metal Crew. Skladba Nobody Knows What It's Like to Be Lonely je původně nevydaná demo nahrávka, tedy demáč, ano, kapely, která vznikla v březnu v roce 1981 a je považována za vůbec první pecku, kterou spolu členové kapely nahráli. Po mnoha letech, v září 2026, to znamená teď, někdy nedávno, kapela tuhle skladbu po 45 letech, konkrétně po 45 letech, oficiálně vydala jako digitální single, který byl ještě navíc doprovázený novým videoklipem. Takže k historii vzniku této skladby znovu. Píseň nahrála původní sestava Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee a Mick Mars ještě před vydáním svého debutového alba Too Fast for Love. Neoficiálně byla mezi fanoušky známá různých bootlegů a objevila se taky na DVDčku. Pojďme k tomu oficiálnímu vydání. Skladba tedy vyšla, to už jsem říkal, v září 2026, tedy letos, před chvílí, když to řeknu, jako první ochutnávka z chystaných oslav 45. výročí debutu kapely, který přinesou i první oficiální seznamovací verzi původního mixu, který byl kdy natočen tedy při této písničce. Tahle ta písnička, co se týče textu, se zaměřuje na zase takový dost často opakovaný témata, vidíme to i u toho Stinga, to znamená téma izolace, osamění, vnitřní bolesti, jakýsi. Tady vidíte, že kapely leckdy, když nerozumí úplně textu, znějí veselé, nadšeně, energicky a přitom zpívají o osobních problémech, který leckdy, přátelé, ne po každý, ale leckdy bývají bolestný, takový, jak to říct, no, bolestný, ještě takový smutný zkrátka a o radosti to zrovna příliš není. Tak pojďme, já vám pustím verzi písně Nobody Knows What It's Like To Be Lonely, která vznikla sice jako demáč v roce 1981, ale tohle už je ta nová verze, nový mix z roku 2020.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký poslech vám přeje Petr Šemáček. Občerstvení letadlo u dálnice D10 funguje už 40 let. Vyřazený Iljušin Il-18D, který letal především do Havany, slouží od roku 1986 jako restaurace. Proslul také historkou o kubánských pracovnících, které řidiči autobusů přivezli k letadlu s tvrzením, že Kuba byla napadena a Fidel Castro je volá do zbraně. Střední Čechy každoročně nabízejí několik turistických novinek.
4: Zámek Berchtold u Velkých Popovic přichází s novými okruhy i exponáty. Nově jsou zde vystaveny staré mapy Českého království a je rozšířena sbírka poštovních známek. Novou muzejní pobočku v rekonstruovaném areálu bývalého měšťanského pivovaru otevřelo Městské muzeum Kralupy nad Vltavou. Cyklisté zase ocení nově otevřený úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Novinkou sezóny je také nová linka Krasobusu číslo 878, která propojuje nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdí o víkendech a svátcích až do října. Okružní trasa začíná u nádraží Karlštejn a pokračuje přes Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Hlásnou Třebáň. Dobrý výběr cíle výletu přeje Luboš Dvořák.
3: Aktualizaci zabezpečení už nedostává téměř polovina telefonů s Androidem. Zhruba 56% zařízení jede na podporovaných verzích Androidu 14 a novějších. Starší telefony tak mohou být zranitelnější vůči útokům. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Sting a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend.
1: No a jsme v další hodince, je 15 hodin a téměř 11 minut, posloucháte Rádio Beat, zdraví Dan Kohout. No a další skvělá pecka, na tu jsem se fakt těšil. 7 days, 7 dní, to je vele úspěšný single Stinga z jeho čtvrtého solového alba, ten Summer and Tales, který vyšlo v roce 1993. Čím je to album zajímavý? Po hudební stránce, přátelé, jo? Vy, co jste třeba i aktivní muzikanti, tak si to pošmáknete společně se mnou, ale já myslím, že všichni ostatní taky. Ta pecka je v tom hudebním světě, jak už jsem o tom mluvil, mezi fanšmekry, muzikanty, mimořádně známá a oceňovaná pro svý neobvyklý rytmický členění v pětičtvrtinovým taktu, takže v lichým, ano, pětidobý metrum. Podle Stinga bylo cílem vytvořit takový hybrid, takovou kombinaci, která tedy kombinuje takový klasický reggae nebo reggae beat s broadwayskými muzikály. Takhle on to v té hlavě měl poskládaný a vytvořil ale fakt skvělý hybrid, musím tedy říct. Výjimečný, a to musím zdůraznit, je bubenický výkon, který drží ten složitý rytmus s naprostou lehkostí, aniž by to nějak drhlo, že jo. V originální nahrávce bubnoval legendární bubeník Vinny Colaiuta. Takže fakt je to nádherná skladba po té hudební stránce, já si to prostě užívám, tyhle ty věci. Ty lichý metra, to vytváří takový napětí určitý a to uslyšíte v té skladbě Seven Days. Ještě o čem ta pecka je, to mě velmi zaujalo, přátelé. Ta píseň vypráví příběh mladého chlapíka, který jak si čelí milostnému trojúhelníku, o co jde. Dívka jeho srdce mu dala 7denní ultimátum. 7 days, jo, jenom znovu připomínám. 7 days was all she wrote. Aby se vyjádřil, problémem je jeho rival, který je popisovaný jako takový ten silný, ale ne blbej, ale inteligentní a energický, dynamický chlapík. Zatímco hlavní hrdina, který to vypráví, jakoby, se cítí spíš jako takový ten plachý kluk, který raději listuje v knihách a neví, jak tu dívku během pouhýho týdne získá na svou stranu. No, jo? Romantik kontra dynamický chlapák, jo? Který není blbej, připomínám, jo? No, je inteligentní, no ale má takovou tu energii, sílu. To jsem si všiml, že ženský po tomhle toužej. Dámy, když tak mě napište SMS-kou nebo mailem, jaký typ chlapa vám imponuje. Jestli romantik, který se zdá na první pohled, pozor, takový slabší, křehkej, dejme tomu, anebo chlapa, který to umí vzít opravdu od podlahy a pozor, není to lemro, jo, vysvalovaný, vymydlený mozek, ale je to prostě inteligentní chlap, který opravdu dokáže podpořit od A do Z, jo? To mě zajímalo docela. A ještě ten příběh, je tam ta holka, která dává ultimátum tomu romantikovi, že do 7 dnů jí musí nějak získat. Jo. To je zajímavé, to jsem se taky setkal, že neříkám, že všechny, ale dámy teď jako, jo, ne. Některé z vás tak strašně touží, aby o vás bylo bojováno. To je zajímavé.

Rádio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: britský gentleman a parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: Mötley Crüe a následující skladba je opravdu osvěžující, protože je to bezvadná pecka. Jmenuje se Rattlesnake Shake. Je to skladba, která vyšla v roce 1989 na jejich, několikrát už jsem ho zmiňoval včera, třeba k jejich nejúspěšnějšímu studiovému albu, nebo na jejich nejúspěšnějším studiovém albu Dr. Feelgood. No, ta píseň je o, zase v tom ženská, hele, je o smyslný hypnotický ženě s úsměvem zmije, která je přirovnávána k hadovi, no to je jasný, a inspiruje k divokýmu tanci. Takovou, kde jsem viděl takovou ženskou, jo, ve filmu From Dusk Till Dawn, Od soumraku do úsvitu, Salma Hayek tam hraje tanečnici, která se změní v upírku. To mě tak nějak připomnělo. A Salma Hayek, to je sakra kočka, že jo. A teď, když se změní v hnusnou upírku, taky to šlo přes nějakou hadí podobu, jestli si dobře vzpomínám, ale možná se mýlím. To je jedno, ale to je celkem jedno. Ale jako vyjadřuje to tu přeměnu. Takže dál k té písni. Ten text navíc ještě jakoby poukazuje k takovému tomu divokému rockovému životnímu stylu konce 80. let. Takže pojďme si to pustit, to je fakt výborná pecka, ta vás rozejbe. Rattlesnake Shake. Žena, je to o ženě, s úsměvem zmije. Ano, která vás ovšem dokáže převálcovat, chlapi. No jo, takový je život.

0: začíná jak to jednou v archivu šlo byla. Sting a Metley Crew na Rádiu B.
1: I was bruised to my sense, to je pecka Stinga, která vyšla v září 1996 jako čtvrtá skladba na jeho pátém studiovém albu. Vidíte, jak se nám to krásně číselně řadí, na jeho studiovém albu Mercury Fallen. Tato skladba je opět muzikantsky oceňována zase pro svou specifickou hudební strukturu a navíc ještě poetický text. Ta píseň začíná v klidným takovým folkovým 6/8 rytmu a následně přechází do komplexního 7/8 popřípadě 7/4 taktu bleskového rytmu s brazilským nádechem. Tak, sám tomu skoro nerozumím, rozumím tomu metru, ale my si pak přesvědčíme, zdali to skutečně odpovídá skutečnosti. Nás bude zajímat taky, o čem ta píseň je. Jsem si říkal, že budu vás informovat vždycky, o čem ta pecka je, aby jsme věděli, o čem ten zpěvák zpívá, ano. Tak tady je motiv propojení člověka s přírodou. Ten text popisuje procházku kolem břehu řeky Tyne. Samotný Sting zmínil, že píseň odráží nebo reflektuje jeho uvědomění, že příroda není něco odděleného od lidí, ale že jsme všichni součástí stejné živé rodiny. Tak to asi většina z nás vnímá a chápe. Vidíte, v mládí jsem to tak nevnímal, a to už je dávno teda, a ve stáří to tak cítím. Tady souhlasím se Stingem. Další aspekt toho textu je taková ta metafora lásky a prozření, ten hlavní hrdina, tedy Sting, samozřejmě chápejme to tak, prochází zároveň citovým zmatkem, koukám, že Sting měl celý život tenhle ten problém, ale kdo ho nemá, že jo, co si budeme povídat, ze kterého vyvede právě pohled na krajinu a přírodní úkazy, má tam takový obraty jako zpívající tráva, stromy, spojení hor s oblohou, jež interpretuje jako jasný znamení lásky a osudového pouta. Teď jsem samozřejmě citoval. Ano, já to zase řeknu. Svými slovy, ta příroda, když jste v pytli psychicky, tak ona dokáže, v skutku dokáže uklidnit. Důležitý je se v tom stavu, když jste v tom špatném stavu, dokázat se odhodlat do té přírody vyrazit a zkrátka se jí oddat a vězte, že pomůže. Já jsem to několikrát zkoušel a fakt to funguje. Ještě tedy doplním, že ten text pracuje s myšlenkou, že i když je příroda občas krutá, to se objevuje i v textu té písně Nature's Red in Tooth and Claw, rány, které člověku uštědří, jsou nakonec těmi, kteří ho zahojí a převedou zpět k smyslům. Jo, převedou ho zpět k rozumu, dá se říct, ale k takovému tomu vyrovnanému. To je krásná filozofie, že jo? Já myslím, že se mnou mnozí z vás určitě budou souhlasit. Tak pojďme na to. I was bruised to my sense.

0: se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla v rchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené.
3: Také to cítíte.
2: Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
4: Schořela ti udírna? Nevadí.
5: Zajdi na udírny.cz.
4: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

0: Hrvatska drabis. Sting a Medley Crew. Po celý víkend na Radio Beat.
1: No a zakončíme tuhletu hodinku kapelou Medley Crew a já mám připravenou skladbu Fight for Your Right. Jestli vám ten název něco říká, tak jste namířeni správným směrem, protože je to velice populární skladba Fight for Your Right, to je skladba Beastie Boys, ale oni ji nevymysleli, vymysleli ji Medley Crew a Beastie Boys ji udělali jako cover. Kapela vydala v roce 2024 oficiální předělávku slavného hitu od Beastie Boys. Skladba vyšla na jejich třípísňovým EPčku s názvem Cancelled. Z toho jsme si hráli titulní skladbu včera pod hlavičkou Big Machine Label Group. Na téhle skladbě, na tom originále od Medley Crew, zpívá Dexter Holland z Noodles a Noodles kapely The Offspring. Takže uslyšíte opravdu vynikající nářez. Fight for Your Rights. To je původní autorská píseň od Medley Crew, která vyšla už v roce 1985 jako závěrečná skladba na jejich úspěšném studiovém albu Theater of Pain. Co se týče obsahu, tak se věnuje sociálním tématům, rasové rovnosti a taky, což je velice zajímavý, odkazu Martina Luthera Kinga. Jdeme na to!

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Galerie Františka Drtikola v Příbrami zařadí do stále expozice nově získaných soubor 19 drtikolových originálních snímků. Vyžádá si to úpravy výstavních prostor, aby měly fotografie optimální podmínky. Přiblíží nám je místostarosta Miroslav Peterka.
6: Máme studii s projektanty celkového pojetí toho domu, kdyby vstup měl být někde jinde, než je současný vstup. Počítá se tam s rozšířením té galerie, té stále expozice a jedno navazuje na druhé a je to na obsáhlejší nějakou reportáž. Nemáme nic konkrétního, nemáme ještě termín.
5: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, Černá zátoka. Další detektivka od Petra Maye odehrávající se na krásném, ale odlehlém skotském ostrově Lewis, který se po letech opět stal místem činu. Detektiv Finn McCloud se po letech vrací vyšetřit smrt mladičké televizní hvězdičky a zjišťuje, že pravda o mrtvé leží v minulosti, na kterou by raději zapomněl. Kovbojové na moři. Když se Petr Kos vrátil z rybaření na Aljašce a doma oznámil, že se zamiloval do 100 let staré velrybářské lodi, znělo to jako šílenost, ale Petr dokazuje, že dobrodruzi typu Jack London navyhnuli. Loď očesanou až na kost sám opravil, aby s ní posléze doplul na Špicberky jako poslední viking. Psí hvězdy, Higovi toho na světě moc nezbylo, jen stará Cessna, vzpomínky a pes. Jako jeden z mála přežil ničivou epidemii chřipky a teď se spolu se sousedem Benglim snaží na schátraném letišti odrážet vpády zlodějů a rabiátů. Román Petra Hellera v sobě nese ozvuky děl Londna, Melvilla nebo Hemingwaye a stal se předlohou k filmu Vzhlížet ke hvězdám. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
4: Radio Beat. Klasy

0: Weekend prawdzie dziwoki. Sting a Metallic Crew na Radio B.
1: Jsme v další hodině, 16 hodin a 11 minut. Dan Kout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beatno a další má oblíbená píseň od Stinga, We'll Be Together. To je velice známý hit Stinga. Tahle ta pecka vyšla v roce 1987 jako první single jeho veleúspěšného druhého solového alba Nothing Like the Sun. A pozor, Sting taky pracoval nebo psal písně, aby za ně dostal nějaký dobrý šušně. A přátelé, nejlepší, jak si takhle vydělat, když nějaká velká světová firma, taková ta jak se to řekne, nadnárodní, už mě napadlo to slovo, vás požádá o nějaký reklamní slogan třeba, nebo reklamní píseň. No a to se přehodilo i Stingovi. A on tuhle tu skladbu původně napsal během pouhých několika minut pro japonský pivovar. Já můžu říct klidně název japonského pivovaru, ne, stejně se tady to jejich pivo neprodává. No tak dobře, no tak Kirin Brewery Company. No a ta společnost měla jedinou podmínku v tom textovém sloganu, že v textu se muselo objevit slovo together, tedy společně. Proto se skladba jmenuje We'll Be Together. Ano, to je jenom pro vysvětlení, pro název skladby. A ještě hudební složka. Dvě verze byly natočeny s dvěma kytarovými legendami. Původní studiovku, nebo ta původní studiová nahrávka, vznikla s doprovodem skvělého kytaristy, slavného kytarista Erika Claptona. Tak, všichni známe tohle jméno, nemusím vysvětlovat. Vydavatelství se však nakonec rozhodlo pro alternativní, více funky verzi, takže hybnější, ne tu bluesovou, Claptonovou, ale víc funky verzi, kde kytaru nahrál producent Brian Loren. Verze s Ericem Claptonem byla oficiálně vydána až v roce 1994 na Stingově výběrovém albu, tedy kompilace vlastně, že jo, Fields of Gold, The Best of Sting, 1984 až 1994. Tak, a já teď tady jukám, jakou verzi jsem tady vybral a je z roku 1987, takže zřejmě uslyšíme kytaru Briana Lorena. No, a uvidíme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend.
1: No a teď zažijeme zase trošku prudší muziky. Punch It and the Tease by Love, to je skladba kapely Mötley Crüe, vyšla v roce 2000 na jejich 8. albu New Tattoo. Už jsme se s něj hráli i včera, že jo? Píseň napsali všichni tehdejší členové kapely a tahle skladba nahradila typický energický styl kombinující hard rock s texty o divokým životním stylu, to už jsme si hráli taky. Co se týče textu, tak ten text je takovej, dá se říct, odlehčený, už ta slova flash, smile like an alligator, move her hips like generator, to je taková spíš říkanka a je to takové, jak to říct, rozmarné. Zajímavost z turné kapely, kde hráli i tuhletu skladbu, během koncertního turné k tomuto albu v roce 2000 zaskakovala za zraněného bubeníka Randyho Castilla. Pozor, bubenice Samantha Meloni, známá z kapely Hole. Vidíte, jak ty žensky jsou občas k něčemu dobrý. Mötley Crüe.

0: britský gentleman a parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: Ano, je to tak a tady jeden dotaz. Zdar, pouštili jste Mötley Crüe song Fight Your Rights, což je cover Beastie Boys píseň z roku 1985, dál to číst nebudu, akorát autora tady budu zmiňovat, Pierre pouštěli před malou chvílí, tak si to asi trošku propás, ale určitě se dočkáš skvělých dalších písní od týhletý skvělý glam rockový nebo glam hard rockový kapely. Teď ovšem skladba od Stinga, která se jmenuje One Fine Day, je z 12. alba, který se jmenuje 57 Nines, vyšlo v roce 2016. Takže vlastně před 10 lety, pokud dobře počítám. No a tato píseň je takovou satirou, která je zaměřená na skeptiky klimatických změn. No, tak já vím, že lidstvo se rozděluje v poslední době na dva tábory, nevím, jestli to přesně 50-50, ale prostě na dva tábory. Jedni varují, že by se opravdu nemělo hulit z komínu do nebes, protože se tvoří ozonová díra, když to řeknu lidově, druzí tvrdí, že je to nesmysl a že to je přirozený vývoj přírody. No tak já nevím, já nejsem klimatolog, ale myslím si, že je to tak 50-50, půl na půl. Ale co je pravda a co všichni pozorujeme, to si přiznejme, je, že když vemte letošní léto, extrémně suchý, v řekách nebyla voda, v Labi třeba, jo, za Ústím, tam to vypadalo, tyjo, jak někde byly plážičky uprostřed řeky, jo, třeba. Vltava ta byla zachráněna Lipnem, to je fakt, ale Orlík už vodu neměl, tak Vltavu v Praze musela zachraňovat Slapská přehrada a to asi není všechno. Je pravda, že houby rostou opravdu hojně, protože zapršelo, ale ten déšť nestačil, aby doplnil spodní vodu. Tak, to je jenom můj názor. Dál se do toho, přátelé, řeknu to teď trošku tvrdě, srát nebudu, protože nejsem odborník, ale napadlo mě to v souvislosti právě s písní One Fine Day Stinga, který si dělá srandu právě z těch skeptiků, kteří říkají, že žádná klimatická změna není. No, tak. Ono se to uvidí v budoucnu. Co? Já ani vy asi s tím nic neděláme.

0: Mötley Crüe na Rádiu B.
1: No a na řadě jsou Mötley Crüe a skladba Down at the Whiskey v tomto případě. To je skladba z 9. alba, který vyšlo v roce 2008, Saints of Los Angeles. Ta pecka je takovým nostalgickým ohlednutím, jak tvrdí chlapci, za divokými začátky kapely v Hollywoodu na začátku 80. let. No, tak tomu já rozumím, protože se taky v poslední době, no poslední, už díl docela nostalgicky ohlížím za svými divokými léty, třeba v 80. 90. letech. Ale to víte, stáří nezastavíte. Tak co bych řekl o té písni, co se týče obsahu, tedy o textu, tak text zachycuje takovou tu syrovou atmosféru tehdejší scény, to znamená tu divokost, jak můžu citovat, život na útěku, přespávání v oblečení, pití na Sunset Stripu a v utrácení peněz od Holexel A za tetování a cigára. No prostě, ne, že bych tohle zažil, zrovna to mohli mít možná v Americe, my jsme to tady v těch devadesátkách, sice to začínalo, ale takhle jsem teda, takhle divoce jsem to neprožíval nebo nezažil, ale co se týče cigaret, chlastu a spaní v oblečení na místech, který jsem druhý den vůbec nepoznával, jak jsem se tam dostal a byl jsem rád, že jsem se od tam teď druhý den dostal do nejbližší hospody, abych se spravil. Ano, tohle jsem, přátelé, zažil na vlastní kůži. Tady jsem zmínil, že jsem si leccos nepamatoval. Ale jak se říká, je to takový to starý rčení. Kdo si pamatuje 90. léta, tedy myslím tady v Česku, tak jako by je nezažil. A já je zažil, protože se nic nepamatuju. Mötley Crüe, Down and the Whiskey.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Ruličky od toaletního papíru mohou posloužit jako jednoduchý organizér na nepoužívané kabely. Určitě jich máte v šuplíku spoustu zamotaných do sebe. Každý kabel ale stačí srolovat do jedné ruličky a postavit na výšku. Když se pak ze zhora podíváte do šuplíku, tak je hned jasné, kde je kabel, který hledáte. Cestovatelské a outdoorové festivaly to nemají v posledních letech jednoduché. Fotky, videa jsme už viděli na internetu. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
4: Proto také festival alpinismu, který se zaměřoval na horolezectví především v Alpách, v Praze, letos na podzim nebude a zdá se, že nebude ani v příštích ročnících, protože odvolal pořadatel. Na druhou stranu dobře se daří tradičnímu mezinárodnímu horolezeckému filmovému festivalu, který se každý rok koná v Teplicích nad Metují a ten se koná vždycky koncem srpna, čili letošní ročník už nestihnete, ale pro příští ročník už se tvoří program. Z těch důležitých festivalů, které asi bychom neměli minout, tak je také mezinárodní festival outdoorových filmů. To je putovní festival, protože snímky, které potom jdou do soutěže v rámci televize, tak jdou také do promítání v menších kinech po celé republice. Festival se zase jako každý rok mírně zmenšil, ale zdá se, že o jeho budoucnost je postaráno. A poslední se čtyřky velkých festivalů je Kolem světa. Ten se bude konat koncem listopadu v Praze a je zaměřený čistě na cestovatelství, na cestování do nejatraktivnějších a nejkrásnějších koutů světa.
3: Google fotky usnadní sdílení Alp pomocí QR kódu. Nově půjde přímo stáhnout jako obrázek nebo skopírovat a vložit třeba do e-mailu či dokumentu. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: britská uhrazenost versus americká drahost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Tak nám to krásně plyne, přátelé, jsme v další hodině, 17 hodin a 12 minut. Posloucháte Rádio Beat, to moc dobře víte a třeba nevíte, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. No a jak jsem řekl, že nám to krásně plyne, tak teď nám to poplyne ještě mnohem krásněji. Na takový příjemný vlně už i samotná skladba napovídá Love is the Seventh Wave. To je jeden z nejúspěšnějších singlů, nebo takový blbě řečeno, jedna z nejúspěšnějších písní Stinga z jeho debutového solového alba The Dream of the Blue Turtles z roku 1985. No a tady ta píseň v sobě kombinuje pop rock, vliv reggae a ska. V podstatě je to takové ještě dědictví z kapely Police, bych řekl. No a kde se a čím se nechal Sting napsání této písně inspirovat? Napsal tuhletu skladbu během pobytu na Barbadosu. No tak to se to píše, že jo? Že člověk na Barbadosu. Když sledoval surfaře, místní mu řekli, že každá sedmá vlna bývá tou nejsilnější a největší. Odkazuje na název píseň Love is the Seventh Wave. Ano? No a tuhletu metaforu použili jako ústřední motiv. A zase to samozřejmě překlenul a tou metaforou to překlenul do tehdy současné doby překlenul k věcem, který hejbali světem. Zkrátka překlenul to tak, že zatímco svět zažívá vlny destrukce, politických bojů, lidského strachu, a ono nás to neopustilo dnes, co si budeme povídat. Ale tam ten motiv, to motto je v tom, že láska nakonec přijde jako ta nejsilnější, závěrečná, pozor, sedmá vlna a ta vše překoná. No, já jsem vždycky v tu lásku takhle věřil, že má tu svou sílu, a nemyslím teď jenom lásku fyzickou, ale hlavně duchovní, že jo, co si budem povědat, tak je to myšleno. No ale někdy mi přijde, když ten svět vidím kolem sebe, myslíte, že ta láska na to bude stačit? No tak doufejme, že jo.

0: Weekend pravdě divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: No a další pecka, která kritizuje způsob hýřivýho života, aspoň víme, o čem ty pecky jsou, že jo. Ta skladba už má i ten název, napoví Keep Your Eye on the Money. Je to skladba tedy kapely Mötley Crüe, to jste asi tušili. Vyšla v roce 1985 na třetím albu Theater of Pain. No a abych to upřesnil, to téma,

téma té písně, tak pojednává o hazardu, to jsem vlastně už zmiňoval nebo naznačil, chamtivosti, penězích a nebezpečným životním stylu, což dokreslují narážky na takový ten hýřivý způsob těch kasínek, jako blackjack, že jo, a ruleta a tak dále. Las Vegas, no, to je takový, Las Vegas je synonymum pro tyhle ty hazardní hry. A propo, i tady s tím máme mnozí zkušenosti, já osobně taky, já se normálně přiznám, že by, už je to dávno naštěstí, jo, už jsem se z toho zbavil, ale fakt jsem byl takový kretén, že jsem tomu na chvíli podlehl automatům, představte si, jo, kdy člověk má, ono je to lákavý, jo, a čekáte s tím napětím, kdy vám padnou ty zlatý cihličky po celém tom platu a vyhrajete 10krát, než jste vložili, takže hodíte tam litr a vyhrajete 10 litrů prdlajc, jo, to vyhrajete, ale předtím tam musíte naházet 100 litrů, abyste 10 litrů, co 100, 200 litrů, abyste 10 litrů dostali zpátky. Tak to jenom souvisí právě s tímhletím, s touhletou tématikou, o který teď budou zpívat Mötley Crüe ve skladbě Keep Your Eye on the Money. Takže naštěstí už tady ty pekelné automaty vymizely z hospod a je to jenom v hernách a je už opravdu na vás, jestli tomu podlehnete nebo ne. Já osobně jako starý pardál, přátelé, doporučuju, vyserte se na to!

0: a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sty. Pěkně na střídačku a po celý víkend.
1: Další obrovský hit Stinga, jak jinak nakonec. When we dance, když tančíme, bych si dovolil přeložit do češtiny. To je velice úspěšná pecka Stinga, která poprvé byla vydána v roce 1994 jako nová skladba na jeho výběrovém albu Fields of Gold, The Best of Sting. Už jsem z tohle alba dneska hrál. Tato pecka se stala velkým hitem Británie, dosáhla na 9. místo hudebního žebříčku. Sting, jak přiznal, tak jí psal více jak rok. Ano, její napsání trvalo celý rok. Nejdřív mu v hlavě zněla melodie, téměř jako okamžitě. Jenomže na tu melodii nedokázal napsat text. No, i tak to bývá, přátelé. Ale pak ho nakonec políbila můza a text napsal. On navíc ještě cíleně chtěl napsat hit, který bude dobře fungovat v rádích. Myslel samozřejmě obchodně. Proč ne? Když nahrajete písničku, která je sice skvělá, kvalitní a nevemou vám jí ti hudební manažéři v rádích, z různých důvodů, buď se jim nelíbí, nebo jste jim sympatický, tak jste zkrátka víte kde a hold musíte použít obchodního ducha. Tak, ale pojďme dál, o čem ta pecka je. Zase, přátelé, láska. Zase milostnej trojuhelník. Mně to přijde už jako opravdu, že se motáme celý život, ale ona je to pravda, že se motáme furt kolem nějakých že se motáme kolem vztahů. Šťastných, nešťastných, krátkodobých, trvalých. Nevím, jak to mám popsat, každý to máme jinak. Opravdu závidím a znám takový lidi, kteří se zamilovali na Gimplu, si představte, a vydrželi spolu vlastně celý život. Jo? Znám lidi, kteří jsou starý jako já a jsou spolu už od toho Gimplu. Mají děti, mají vnuky, v některých případech i pravnuky, když to kopli hned z kraje, že jo. A normálně fungují spolu dodnes a jsou šťastní. A jsou šťastní, když k něm ty jejich děti s těma vnukama a vnučkama a pravnukama a pravnučkama přijedou. To je nádhera, že jo. Ale myslím si, že to je výjimka. Tak, pojďme k tématu tedy písně When We Dance. Text vypráví o neopětované lásce a milostnému trojúhelníku v tom vzoru já miluji tebe a ty miluješ jeho. No jo. Atmosféru napětí v téhle situaci Sting hudebně stvárnil takovým netradičním použitím zmenšený kvinty. Prosím vás, zmenšená kvinta. To zní disharmonicky, jo? Abych vám to vysvětlil. Prostě takový jakoby faleš. Což vyjadřuje v podstatě tu nepohodu, ten psychický stres z toho vzorce já miluji tebe, ty miluješ jeho. Víc to snad vysvětlovat nemusím, že ne? When We Dance.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Sparta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: Ano, tak to je a jeden zkaz, ahoj, je. Tohle je tak boží téma víkendu, jsem fanoušek Mötley Crüe a fakt si to užívám. Zdravím všechny býtáky Martina, Martino, my tě samozřejmě taky zdravíme a těší nás, že seš nadšená, že se ti tenhle ten víkend takovej zvláštní v kombinaci Sting a Mötley Crüe líbí. Tak, pojďme k další pecce kapely Mötley Crüe, to uděláme Martině radost, že jo? Knock 'em Dead Kid, to je skladba týhletý kapely, která vyšla v roce 1983 na jejich druhém albu Shout at the Devil. No a je to velice zajímavý příběh obsahu týhletý písničky. Totiž Nikki Sixx tuhletu pecku napsal poté, co byl brutálně zmlácen v jednom z klubů v LA a rozhodl se o svým hněvu a touze po pomstě složit skladbu. Zajímavý způsob pomsty. Tak vidíte, ani rokový hvězdy se nevyhnou násilným střetům. No, tak to hold v životě chodí. Tak oni kluci taky žili v těch klubech docela divoce, tak se nelze ničemu divit. Mötley Crüe, Knock 'em Dead Kid.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherymotor.cz.
4: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
5: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
6: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
0: 11.
6: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
5: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie, pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
7: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Pomalu se chýlí ke konci výstava ve dvou podzemních podlažích pražského tančícího domu. Ukazuje příběh a historii stavby i místa, na kterém stojí. Ještě do 18. října tam můžeme vidět neobvykle velký model v měřítku 1:18, technické výkresy, ale i diskuzi o ikonické stavbě Vlada Milniče a Franka Gehryho v dobovém tisku. Tančící dům, u jehož zrodu stál Václav Havel, byl otevřen 20. června 1996. Architekt David Tichý, který se na projektu podílel jako student, nám řekne víc.
9: Ta stavba se stala skutečně ikonou a nastartovala velkou diskuzi o architektuře, o směrování architektury v České republice, tenkrát ještě v Československu. To si myslím, že ohromně pomohlo nějaký diskuzi, i když ta diskuzi byla vedena ze začátku hodně proti té stavbě, protože ta stavba porušovala regulaci, chovala se právě víc jako socha než jako architektura, ale tím, jak se jí věnovalo ohromné množství času, jak skutečně oba autoři tomu věnovali kus života.
8: Turečtí potápěči postupně vynášejí z vraku obchodní lodi ve Středozemním moři nádobí staré přes 2000 let. Většina kusů je pořád v původním stavu, ale hlavně jde o značku, která byla v tehdejším světě velmi žádaná. Podle dochovaného dopisu si ji objednal i římský státník a řečník Cicero. Češi se stárnutí obávají výrazně víc než lidé ve zbytku Evropy, zároveň ale nejsou příliš ochotní měnit své návyky. Obavy ze stárnutí má 65% Čechů, evropský průměr je přitom 54%. Silnější strach ze stáří než Češi vyjadřují už jen Litevci, 67%. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
7: Classic rock.

0: Metley Crew na Rádiu B.
1: No, Harmony Road, to je další taková ironická pecka Stinga, vyšla v roce 2021 na jeho 15. albu The Bridge. Napsal ji společně se svým dlouholetým kytaristou Dominikem Millerem. No a Harmony Road, to je taková cesta harmonie, bychom to mohli přeložit do češtiny, tak to funguje jako taková ironie, takový ironický pojmenování ulice, protože celá ta píseň popisuje drsnou realitu života v chudinské čtvrti, která je plná kriminality, sociálních problémů a ekonomické tísně v blízkosti dávno zavřené továrny, která kdysi ty lidi v téhle čtvrti živila. No, tak o tom je celá ta píseň, ale Sting to dokáže překlopit do té ironie, která možná působí víc, než když to popisujete přímo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Česká úhlasenost versus americká drahost. Sting a Mötley Crüe po celý víkend na Rádiu B.
1: She Needs Rock and Roll, název napovídá, o co asi půjde, o buchtě, a o tom to taky je, která neustále zdrhá z domova, protože chce prožívat takový ten rebelský život s rock'n'rollem, s rockovýma kapelama a s rock'n'rollovým prostředím. To je všechno, co můžu o této písni říct, protože víc se o ní ani říct nedá.

0: jak z Nešem. Víkend pravdě divoký. Sting a Metallic Crew na Rádiu B.
1: No a poslední pecka od Stinga, respektive v zastoupení kapely The Police. Já myslím, že k tomu není třeba komentáře. Can't Stand Losing You, rok 1970.

0: podcasty. Pěkně na střídačku a po celý víkend.
1: A jsme na konci. Sting a Mötley Crüe, velice zajímavá dvojice, by se dalo říct, rozdílného přístupu k muzice, ale o toto bylo barvitější, co si budeme povídat. Poslední píseň od Mötley Crüe, Chicks Trouble, za chvilinku zazní, no a vás už potom čeká Větrník a samozřejmě Hard and Heavy. Hezký zbytek neděle vám přeje Dan Kohout. Mějte se a zase příští víkend, nebo už v úterý vlastně v rokový spovědnici. Tak čau.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Čerstvá rocková muzika.
3: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
3: Větrník.
0: Na Radio Beat.

Větrník na Rádiu B. Dobré časy nám v titulku písně Let the Good Times Roll popřála skupina Electric Callboy z německého Porúří. A já jsem schopen pouze dodat kéžby. Z Rádia B vás po 1015. zdraví Jaromír Tůma a technickou a režijní podporu mu poskytuje Michal Kohoutek, který je tu se mnou po třetí. Tak tedy vítej v rokové mlýně, kolego, ať tě nepřiotráví aroma kouřících hadů, jeteborské formace Smoking Snakes, další z těch, které se hlásí k osmdesátkám a vzorům jako Red a Wasp. 10. července vydala druhé studiové album All Lights On a nechá nahodit světla za zvuků nahrávky Screaming for More.

0: se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: 64. největší anglické město Rotherham zdánlivě nemá světu co nabídnout, ale přece jenom. Ve Větrníku ho už třikrát reprezentovala indie rocková skupina Raytones. Ta se zapsala do městských análů zejména po 6. červenci 2024, kdy v místním parku vyprodala koncert pro 20 000 diváků. Údajně největší od vystoupení T-Rex v roce 1971. 7. srpna se Raytones znovu ohlásili čtvrtým albem Love Little to Broken Town, z kterého dáme na poslech Denton Rock.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Liverpool to není jen fotbal a vzpomínka na Beatles, ale i současný metalcore a new metal, jaký zde šíří skupina Low momentálně na svém čtvrtém albu Stranger to You. Budeme z něho hrát Fortress Down a dost možná si náš slovník hudebních pojmů rozšíříme o spojení metalcore progressive.

0: vetri.
1: Radio Beat. O 33 let starší, ale i moudřejší, tak si mohou připadat zpěvák Ziny Zen a kytarista Harry Cody ze švédského Skevde, když je gramofonová firma po letech přemluvila, ať to spolu znovu zkusí. V rozpuku mládí totiž hráli v místní glam metalové skupině Shotgun Messiah, která se ale v roce 1993 rozešla. Slovo dalo slovo, aktivované duo vypustilo 24. července album Beautiful and Damned a výsledek je zavazuje, aby pokračovali přesně v duchu záhlaví písně Let's be heroes, buďme za hrdiny.

0: Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu Beat. Skoro každý týden stoupí do první stovky amerického rockového i metalového žebříčku deska se záznamem koncertního vystoupení. Je to hodně nebo málo? Větrníku to stačí. Pro mě je živákem týdne s datem vydání po 7. srpnu dokument z Mexico City, z vyprodaného stadionu GNP Seguros, kde 65 000 diváků vyšiluje při vystoupení americké dvojice 21 Pilots. Pro účinkující Tylera Josepha a Joshe Dana byla extatická odezva publika tak nečekaná, že dvojalbum nazvali Víc, než jsme si mohli představit. Pustíme si Routines in the Night.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Z prostředí neskonalého odvezu vás teď odvedu, milí bíťáci, na okraj hudby temné, deprimované. Přehodit výhybku nálad je snadné, tvůrcům stačí zapojit slovíčko post. A jsme rázem v post roku a post metalu, prostě až po něčem, co doznívá, ne-li přímo zahnívá. V rubrice Ploužák do tohoto prostoru vstoupí bostonská skupina Junius, která od 26. června šíří melancholii a splín na svém čtvrtém albu Sotera, konkrétně v nahrávce Summoner.

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Nejranější portugalskou formací ve Větrníku je lisabonský Moonspell, který se hlásí po 11. Stylově pendluje mezi gotikou a doom metalem a náš pořad už několikrát zušlechtil společným vystoupením se symfonickým orchestrem. 3. července vydal 14. studiové album Far From God, na čas příliš nekoukal a snímkem For the Love of Mortal si řekl o zařazení do naší rubriky Kláda.

0: vetr.
1: Radio Beat. České geny v rodokmenu chicagského kytaristy, klávesisty a skladatele Jima Petterika nás opakovaně přitahují k osmému albu Unbridled skupiny Pride of Lions, ve které má vedle zpěváka Tobyho Hitchcocka hlavní slovo. V roce 2003 založené kvinteto přímo dýká hudbou osmdesátek, kdy Petterik rozšířil s tehdejší kapelou Survivor své nejznámější dílo Eye of the Tiger, píseň z filmu Rocky. Já ho však sledoval už od roku 1970, kdy se souborem Eyes of March prvně zabodoval bestsellerem Vehicles. Dnes dojde na jeho aktualitu Loose Like Vida.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Za německý protějšek Peterika lze považovat stuttgartského basáka, zpěváka a producenta, vystupujícího pod pseudonymem Matt Zinner. Také za něho hovoří rozbláchlé dílo, hlavně 22 alb skupiny, které propůjčil své jméno Zinner. To poslední vyšlo 31. července a svým názvem Boom Bang Goodbye rozhodně nemíří na intelektuály. Ještě ale než si řekneme goodbye, dočkáme se songu Check Kay, Wait.

Větrník na Rádiu B. Třetím vstupem z třetího alba Vilénu z 10. července rozrazí Amanda Liberg, přezdívaná Eva Maria, opětovně bránu Větrníku a definitivně se prospívá mezi naše dívčí autority, kam si přivede, konkrétně v písni Serve by Scares, i svou detroitskou kapelu Eva Under Fire. Všechno má pod kontrolou její manžel a kytarista souboru Rob Liberg. A já začínám věřit rádiu Pandora v kalifornském Oaklandu, které soubor označilo jako pozoruhodný.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu Beat.
1: 14 dní jsem to vydržel, ale teď ten kolotoč znovu roztočím. Mám na mysli Legacy, 10. album elitní Las Vegaské kompanie Five Finger Death Punch, které vyšlo 31. července a svým 28. vstupem zaútočí na pozici v top 10 nejhranějších kapel v našem pořadu. Každý lže, everybody lies, jak se praví v názvu písně, ale já vám říkám pravdu. Tím se s vámi loučí a na týden se odmlčí Jaromír Tůma.

0: Radio Beat.
1: A další velké jméno je oficiálně venku. Já vám nevím, ani jsem se ještě nedíval, jestli už na pultech prodejců se objevují takhle v říjnu diáře a kalendáře na rok příští. A dost možná, že jo, tak už by se možná vyplatilo si ho pořídit a začít si zapisovat, kdože všechno se tady u nás objeví v roce příštím, tedy v roce 2027. Já mám pocit každý rok, že říkám tu samou větu, že ten další rok bude ještě nabitější, než to bylo dosud, a potvrzují to i zprávy z toho uplynulého týdne, jen tak spatra třeba Greta Van Fleet poprvé v České republice, anebo třeba právě Slash, který dohrál teď tady u nás na beatu jako otvírák pořadu Hard and Heavy, zastupující takovou tu spíš hard než heavy složku, ale který i s Milesem Kennedym a kapelou The Conspirators dorazí na festival Masters of Rock, tedy do Vizovic, do areálu Likérky Jelínek od 8. do 11. července. To je totiž další čerstvě označené a oznámené jméno, krom těch, které už zazněly, Bruce Dickinson, Skillet, Aylstorm, Amarant, Lord of the Lost, Therion, kteří oslaví 40. výročí, D'Artagnan bude, Septic Flesh budou, Freedom Call, kteří dlouho nebyli, taky třeba Eclipse, Crematory, April Art, Nervosa a tak dále, nebudu úplně zmiňovat všechny, protože než přijde červenec roku 2027, tak si je ještě všechny několikrát přehrajeme a upozorníme na to, že třeba právě festival Masters of Rock může být to místo, kde byste neměli chybět, pakliže je nechcete minout. S vámi je Standa Rubáš, přeju příjemný nedělní večer, anebo úterní ráno, pokud posloucháte reprízu pořadu Hard and Heavy, ale v každém případě přeju příjemný poslech pořadu Hard and Heavy. Od teď až do konce máme před sebou 4 hodiny a to je sakra porce muziky.

0: na beatu.
1: Sonata Arctica, staré časy téhleté kapely a nepokryť říkám, že moje nejoblíbenější, protože Ekliptika, která vycházela v roce 1999, tak mě tenkrát opravdu uchvátila. Pak už to zase taková hitparáda nebyla s těma dalšíma deskama, ale tohle bylo moje. Sonata Arctica, Eight Commandments, hned potom Sirius Black, co by zástupce muziky nového milénia, s albem Magic z roku 2017 a s skladbou nazvanou Burn Witches Burn. Ty jsou právě teď za námi, abychom my mohli pokračovat dál v muzice, která je připravená na dnešní díl pořadu Hard and Heavy. A zůstáváme u takových těch, řekl bych, melodičtějších věcí. Pořád jsme ještě někde u toho hard, spíš než že u toho heavy, a budeme tohleto dodržovat i nadále. Teď prstem po mapě přejeďme od té Sonáty, to není zas tak daleko, od Sirius Black už je toho něco dál, do Švédska, protože ze Stockholmu je ta další kapela, která je už oznámená předem na webu Rádia Beat v našem pravidelném playlistu, takže kdo se na ně kouká, není překvapen, že přichází Nils Molin a jeho parta zvaná Dynasty. Taky už je to nějaký pátek, co se tahle ta kapela objevila. Taky to bylo do jisté míry trošku zjevení, když tak jako navážu na to, co jsem říkal o těch finech ze Sonáty Arctiky. No a do dneška se drží a do dneška dojíždí sem k nám s velkým úspěchem. Tedy pojďme si dát Dynasty. Nemám tady od nich úplně z brusu čerstvou novinku pro dnešní večer, ale myslím, že nevadí, že sahneme po něčem starším. Co říkáte? Final Advent je dneska stará 4 roky a to, co se pustíme, zní nese název All the Devils Are Here.

0: na Rádiu B.
1: Je pravda, že na dnešní večer tady pro vás nemám úplně jako plné kapsy novinek, ale něco málo by se přeci jenom našlo. Ono se to konec konců našlo právě teď, protože jedna z těch čerstvých novinek je aktuálně za námi. Tady záleží, z které strany se na to člověk dívá, protože tu melodii jistě už jste mohli někde slyšet, i když v úplně jiných žánrech. Teď přichází v podobě takové melodicky veselé metalové, což si drží tahle ta kapela, jež se zove Firetail, tedy v angličtině, neboli ohnivý ocas, tedy v češtině. Není to žádný odkaz na podařenou dovolenou v Thajsku, je to překlad německého názvu Feuerschwanz, tahle ta veselá parta, která hraje metalovou muziku doprovázenou opravdu veselým divadlem a vlastně tak začínali jako taková komedie, rocková a metalová záležitost, tak si svůj ksicht drží dál. Ty klasické nástroje doplní ještě nějakými těmi neúplně klasickými, než kvůli až středověkými. No a vezme si často na mušku něco, co známe z vod, řekněme třeba popových, až tanečních a přetvoří to k obrazu svému. Což tedy, pokud člověk dovede se na tuhle muziku dívat s odstupem a s rezervou a s tím, že si to samo nehraje, že by to bylo něco extra vážného, tak si pak dokáže o to více užít ta vystoupení téhleté kapely živá. Kde to je v podstatě taková metalová diskotéka? Moc krát jsme to zažili, jestliže jsem tady na začátku zmiňoval festival Masters of Rock, tak ten tomu samozřejmě taky v minulosti už několikrát nebyl ušetřen a hopsalo se tam v rytmu vesele jako až do zbláznění, řekl bych. Tak tedy, to je jedna z těch nových věcí. Carpe Noctem si Feuerschwanz vzali na mušku a jak to dopadlo, to už v tuhle chvíli víte. My se posuneme dál, další novinku pro vás budu mít, ale ne teď. Teď připomeneme staré časy toho, co zbylo z kapely Gamma Ray a připomeneme desku The Hellish Joyride. Ta je z roku 2023, aby se to dobře pamatovalo, pod názvem Unity, volím stejnojmenou záležitost.

0: Radio Beat.
1: Nejprve Unity, nebo The Unity, chcete-li The Hellish Joyride, a pak zase něco, co pravděpodobně neznáte. Nep je to velmi čerstvá záležitost kapely, jež se pojmenovala. Takže když ji budete hledat, narazíte buď to na španělský film, anebo italskou skupinu. V tom případě, že se bavíme o muzice, tak samozřejmě varianta B je ta správná. Z Milána, z Itálie pochází. Tahle ta relativně čerstvá nová kapela, která vznikla prvé v roce 2017, řekněme, takže to nejsou úplně tak jakože čerství nováčci, navíc když vzniknete v roce 2017, část toho kapelního fungování vám sežere covid, tak toho zase tolik úplně nalítáno k nám nemáte, ale tahle ta kapela i přesto pár koncertů tady u nás zvládla. Zvládla je třeba na plzeňském Metal Festu, zvládla je třeba po boku Sabaton nebo Elven King, takže to nejsou samý nováčci, úplní tady, a pokud zmiňuji tady ty kapely jako Elven King a Sabaton, tak se tak nějak dá odhadovat, kam by to směřování téhleté kapely mohlo padnout, i když třeba o nich vůbec nic nevíte a doteď jste o nich neslyšeli. I z Dragon Force zahrali jen tak pro zajímavost. Tak je to taková směska heavyku a power metalu a sem tam trochu symfoniky vydávaná pod hlavičkou Frozen Crown. Kapela je, jak jsem říkal, relativně mladá, ale přesto už má na hrbu nějakých kolik 6 desek, počítám-li i tu letošní, ke které se váže muzika, která dohrála, protože Iris, tahle ta píseň, ta je spojovaná s albem The Legend of Six Kings, s deskou, která vyšla teď aktuálně v pátek, jenom ještě nedošla sem k nám, došel akorát ten single, tak alespoň takhle vás pozvu k tomu, abyste si v případě, že vás to zaujalo, tak naposlechli i ten zbytek, který se malinko může lišit, protože Iris není úplně původní skladba kapely Frozen Crown, ta je vypůjčená od Go Go Dolls, to samozřejmě znalci poznali. Ten zbytek na desce, těch zbylých 9 písní, tak už potom patří právě do autorského pera celé téhle té italské smečky, která se říká Frozen Crown. Tolik tedy můj slovní úvod, pokud vás to zaujalo, tak víte, kam se podívat, pokud vás to nezaujalo, tak vám to může být jedno a posunem se směle dál k další muzice, kde tedy v playlistu na webu Rádia Beat jsou připsáni Armored Saint.

Radio Beat. Armouce and the Bubble, to je věc, kterou najdete na albu zvaném Punch in the Sky, což pokud se nemýlím, je z roku 2020. No a hned potom Dream Theater, Fall into the Lights, Distance over Time, to je ještě o rok starší nahrávka. Jestliže už jsem tady dneska mluvil o tom, že co zbylo z Gamarej, jmenuje se Unity, tak pojďme dát i tu druhou stranu mince, tedy ještě ze starých časů, protože Empire of the Undead vycházelo v roce 2014 pod hlavičkou kapely Gamarej. To bylo ještě předtím, než se stal oficiálním ten velký ansámbl, neřkoli orchestr kapely Halloween, kam Kai Hansen přeskočil. Samozřejmě tenkrát si myslel, že jenom na chvíli, proto zbylí muzikanti vytvořili The Unity, no a výsledek je ten, že Kai ještě neodskočil a Unity fungují sami na sebe. Tak Gamarej si připomeneme, dáme si jejich muziku, ta už tady taky v Heart and Heavy dlouho nehrála, dáme věc nazvanou Born to Fly a pak můžeme připomenout třeba uplynulý festival Rock Castle, kde jednou z těch bezespoň sporu velkých a největších hvězd mohl být Zakk Wylde společně s Black Label Society.

0: Radio Beat.
1: Druhá hodina pořadu Hard and Heavy udeřila plnou silou, za námi jsou Fair Warning a One Step Closer, stejně jako Gravedigger a jejich Blade of the Immortal, to je ta věc, která dohrála teď aktuálně, se kterou jsme se vlastně překulili do té druhé hodiny pořadu Hard and Heavy. To je jediná změna, která se nás dotkne, dál jedeme v tom playlistu, který je zveřejněn, vyvěšen na www.radiobeat.cz. Takže kdo se chce podívat, co je za námi a co je před námi, tak samozřejmě může, kdo nechce, ten se tam nedívá, protože my mu to řekneme. Kdyby se tam podíval, přišel by pochopitelně o překvapení. Kdo pročítal novinky z ranku Hard and Heavy, které se vyrojily v uplynulém týdnu na všech možných sítích a stránkách, no tak mezi nimi se mohla objevit třeba taky Metallica, která odstartovala svou rezidenturu v Las Vegas, kde pokud byste se na ně chtěli vypravit, je potřeba sáhnout poměrně hluboko do svých kasiček a rozbít několik prasátek, protože lístky na ty metalické koncerty, které jsou tam naplánovány, stojí v skutku, řekl bych, nesmysl. No ale zase na druhou stranu, kdo se tam vypraví, tak dostane jedinečný zážitek i třeba v podobě muziky, kterou by od Metallica v podstatě nečekal. Kluci z Metallica totiž ty koncerty v Las Vegas spojali tak, že nejsou úplně tradiční, nejsou úplně klasické, do setlistu se sahá a sahá se tam tak, že třeba živě se hraje Devil's Dance a to v podstatě úplně poprvé v historii od vydání, což bylo tenkrát v roce 1997, nemýlím-li se, na desce Reload.

Metallica, Devil's Dance, hned potom Rob Halford z toho času solový z Locked and Loaded, to jsou ty dvě, které zase odehrály, abychom se posunuli prstem po mapě do Walesu. Nevím úplně, kolik vás takhle z hlavy napadne metalových kapel, které z těchto končin světa dosáhly svou slávu sem k nám, ale jedna by tam mezi nimi právě mohla být. To je ta, která vznikla už v roce 1998 a v jejímž čele stojí Benji Webb, který skutečně dal té kapele nejenom svůj ksicht, ale i tu myšlenku, která na začátku se jevila, pojďme si říct, poměrně podivná a šílená, protože k metalové muzice jako takové začal míchat new metal, rap metal, to do té doby už existovalo, ale jak do toho nacpat reggae, to byl ten oříšek, protože pojďme si říct, že některé žánry k sobě celkem pasují a některé mají od sebe poměrně daleko, ale skřížit se dá všechno, to už hudební historie ukázala na mnoha frontách, no a Benji to společně se Skindred dotáh taky k dokonalosti už před dávnými časy. A pokud jsem tady před mnou chvilkou pouštěl Metalliku, tak si jistě vzpomenete, že třeba právě Metallica sem k nám kdysi

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Já když tak o tom přemýšlím, mně to dneska tak nějak vyšlo zase samo od sebe. Některé věci si v playlistu člověk může vymyslet a naplánovat a některé prostě přijdou sami. A to je takové to podsouvání si různých žánrů pod sebe a míchání různé muziky. Před malou chvilkou to jsem přesně vysvětloval na případě kapely Skindred. A nebylo to poprvé v tom dnešním dílu pořadu Hard and Heavy, kdy jsem říkal, že se míchá tak nějak několik žánrů dohromady. Vlastně to platí i v případě té další kapely, která je před námi. Dlouho jsem nehrál a myslím, že je čas oprášit jejich skvělé album, i když takovým velmi ostře nastaveným zvukem, které vycházelo v roce 2010 a pojmenovali ho Rowlin'. A vlastně to zapadlo do něčeho, čemu jsme se dřív divili a dneska, když se řekne jižanský thrash metal, tak už to nikomu divný nepřijde. Tak tedy pojďme do těchhletěch vod míchání zase jakoby thrashe s něčím takovým, co tam na začátku úplně tak jako nepasovalo a nakonec to do sebe zapadlo úplně parádně. Neboli Texas Hippie Coalition. A když jsem říkal Rowlin', pojďme si dát i tu titulku

0: na beatu.
1: THC neboli Texas Hippie Coalition, potom odbočka Dannyho Filta zvaná Devilment a deska nazvaná The Great and Secret Show z roku 2014. Mother Kelly jsme si dali, Krematory jsme připomněli také s albem Monument. Až teď koukám na playlist, až teď, když na ně koukám a mám ho napsaný před sebou, tak si říkám, fakt už je to 10 let. No je to 10 let, v roce 2016 vycházela tahle muzika. Breakdown the Walls dozněla právě teď, abychom se mohli ohlédnout zase třeba za letošní Back to the Symbolic Festivalem, kde se po čase znovu objevili velmi sympatičtí chlapíci, zvaní Xcentrix pohromadě, protože krom toho, že tam zahráli a byli velmi přátelští, takže tady se úplně nedrželi nějaké hranice neprůstřelné backstage. Já jsem s nimi ještě strávil takový několik hodin v autě. Vlastně po letech tak jsme si krásně zaspomínali na staré i na nové časy. A tak, když jsem připravoval ten dnešní playlist a projížděl jsem desky a Xcentrix mě tím logem udařili do oka, říkal jsem si, tohle bude dobrá volba. Pojďme připomenout tedy Seven Words, desku z roku 22 a odtud Ghost Tape Number.

Za námi Testament, Killing Season, ti teda pravda na symboliku našeho Davyho ještě nehráli, ale proč ne, co není, nebylo, může být, že jo. Já si myslím, že když by se to stalo, já kluky rád odvezu a Dave rád zaplatí, záleží jenom na fanoušcích, aby na tyhle ty vlastně menší festivaly o to rodinnější chodili a užívali si je. Testament, předtím Xentrix, to byla právě ta spojovka s Davym a jeho festivalem Symbolic nebo Back to the Symbolic. Davyho vám můžu slíbit, že dneska přijde na závěrečnou hodinu a bude zhasínat tady naši vysílací Máňu. Než se tak stane, tak tady bude Petr Korál a s ním Klíma z kapely Insania, takže se dozvíme něco o nové muzice, nové desce Insania. Nakonec na webu Rádia Beat k tomu najdete i nějaký ten videoklip a nějaké to povídání. No a mně už zbývá jedna jediná píseň. Smutná, velmi překvapivá, minimálně teda pro mě velmi překvapivá, protože jestli jsem něco nečekal, tak když mi na mobilu píplo v rámci novinek od vydavatelství to, že už mezi námi není Kronos z kapely Venom. A podle mě tomu nic nenasvědčovalo. Kapela oznámila smutnou zprávu, že odešel z tohoto světa bez nějakých dalších podrobností, což já tady plně respektuju a nehodlám tady spekulovat ani se v tom pídit, ale jméno Kronos tady rozhodně musím zmínit už jenom proto, že to je jeden z těch lidí, který vlastně vystavil další jeden samostatný pilíř celého toho Hard and Heavy. Pojďme právě proto sáhnout po desce Black Metal z roku 1982. Dáme tu Helen Beck, já si půjdu po svých, vy se těšte na Petra Korála s Klímou a taky na Davyho, uslyšíme se. No zítra na beatu odpoledne, jinak v Hard and Heavy zase pochopitelně za týden.

0: Radio Beat.
1: Jsme na startu třetí hodiny dnešního Hard and Heavy. Od mikrofonu vás jako vždy v tento čas vítá Petr Korál a vítám tady také mého dnešního hosta. Kdo to je, to mohla napovědět první píseň, která právě dozněla. Jmenovala se Tu kytaru jsem spálil kvůli tobě a pocházela z nového alba skupiny Insania, o kterém se něco dozvíte a nejenom o něm. Ale Insania tu dnes nezastupuje, jak byste mohli čekat, Poli, ale baskytarista Klíma Ahojky.
2: Nazdár.
1: Takže nové album se jmenuje Neo. Noé?
2: Ano.
1: Proč zrovna takhle?
2: No, protože nám připadlo zajímavý použít zvukomalebný slova. Hodně našich desek má v názvu pomlčku, takže takovýhle nějaký nápad jsme vymysleli.
1: My samozřejmě uslyšíme toho víc a povíme si o té desce a o věcech souvisejících, to už jsem naznačoval. Nicméně, tak jako vždycky, host pořadu Hard and Heavy vybírá veškerou hudbu v té hodině, kde je on sám aktivně účasten a nejinak tomu bude i dnes. Takže hudbu vybírá Klíma a teď se vydáme vlastně úplně nejdále do historie během té hodiny. Zahrajeme si Metalliku, jakou a proč?
2: Zahrajeme si píseň Batteries alba Masters of Puppets, protože já mám tady k té desce jednak tak takový, že v roce 93 jsem byl na koncertě Metalliky v Brně.
1: Já taky.
2: A nová dimenze je taková, že existují detektivky s detektivem Larsem, který má své jméno podle bubeníka Larse Ulricha.
1: Jo, to jsem někde odchytil. Tak pojďme na to. Metallica.

0: Za námi Metallica, slavná 40 let stará píseň Battery a před námi naopak něco, co většina posluchačů Hard and Heavy si myslím, že znát nebude, protože je to téměř novinka, věc z roku 2024. A co to bude, vám řekne Klíma z Insánie, protože on to vybíral.
1: Tak je to brněnská, velmi mladá, 20 až 25 letá muzikantů kapela Lifebound. Hraje tam syn mého spolužáka z Vysoké. A když mi ten spolužák zavolal, že jeho syn má kapelu, jestli bych si to neposlechl, tak jsem si říkal, jo, to bude nějaká hrůza, poslechnu si to a bude to.
0: No a pak slušně řekneš, že je to
1: tak,
0: vlastně.
1: Tak, přesně tak. A velice mě to překvapilo.
0: Normální.
1: Velice mě to překvapilo, protože je to styl hudby, který mám hodně rád a na to, jak jsou ti kluci mladí, tak to bylo dobře, nebo je to dobře zahraný, dobře natočený a mě ta muzika prostě oslovila.
0: Tak si pojďme pustit Lifebound a předloňský single Safe Place.

0: Beatu.
1: Posloucháte stále Hard and Heavy a mým hostem pochopitelně stále zůstává baskytarista skupiny Insania, tedy Klíma. A my se opět dostáváme k jejich novému albu Neo Noe, které zatím ještě není na světě. Ono oficiální datum vydání má až 30. října, ale jak jsem byl informován, tak částečně vlastně bude k mání už dřív. Jak to přesně?
2: No je to tak, že v současné době na našem e-shopu probíhají předobjednávky, ty už probíhají ve velkém měřítku a fyzické nosiče budeme mít již 9. října v Olomouci na prvním koncertu nového turné.
1: Tedy za pár dní. Ale tam je potřeba dodat, že ty fyzické nosiče budou CDčka.
2: Tak, přesně, protože vinily zatím ještě nemáme.
1: A ty by se, když tak měli stihnout do toho konce října, proto je tam to datum asi.
2: Tak, přesně.
1: No vida, jak jednoduché a přitom zajímavé. Ale každopádně, kdo dorazí už na říjnové koncerty Insanie, tak si tam minimálně CDčko může
2: přesně
1: koupit.
2: Tak.
1: Vraťme se k samotnému albu, tedy Neo Noe. Mě by zajímalo, jak skupina, která má za sebou víc než 30 let existence, přistupuje k nové desce, protože ono je to strašně těžké zase přijít s něčím jiným a zároveň zůstat sám sebou. Jaké to bylo teď?
2: No, je to tak, ale my máme jako Insania tu výhodu, že ta naše muzika je taková hodně barevná, takže na tvorbu máme nějakou šablonu už několik let, ale samotné ty nápady jsou velmi barvité a to je, tak to má být.
1: Já jsem to poslouchal, musím říct, že mě to hodně baví, doufám, že tě to potěší.
2: Děkuju.
1: Ta deska prostě mě nadchla na první dobrou, jak se říká, hned na první poslech a to se mi nevždy stává. Tak já nevím, jestli to slyším dobře nebo ne. Co se týče následující písničky, měli bychom vysvětlit, že jsme se před vysíláním s Klímou dohodovali v tom smyslu, že on vybere dvě skladby a já vyberu jednu, tak já sám za sebe jsem vybral Problém XXL. Nevadí?
2: Nevadí.
1: Tak jdeme na něj.

0: Co tě baví na Dary Gamble?
1: Mně připadne, že ta její hudba je trošku podobná té naší, takže je tvrdá, zároveň je melodická. Desítka je skvělej textář.
0: Poli taky.
1: Poli taky, děkuju. A prostě dělají to poctivě a mě ta muzika prostě baví.
0: Tak jo, tak tady je song nazvaný Nikdy a Dark Gambale.

0: Dubeat.
1: Po skupině Dark Gamble, která právě dozněla, teď budeme výrazně přitvrzovat, protože Klíma, baskytarista skupiny Insania, který tady Insania zastupuje, tak vybral takovou asi, dalo by se říct, asi black metalovou záležitost. Já jsem ho prosil, aby ten jeho výběr byl co nejpestřejší, tak on samozřejmě mě vyšel vstříc a zařadil i Cradle of Filth, které konkrétně a z jakého důvodu.
2: Vybral jsem písničku

0: Cthulhu Dawns alba Midian z roku 2000, takže už je to fakt jako fousatá píseň. A má to několik důvodů. Jedna, která já jsem se v poslední době hodně zabýval Lovecraftem a celým tím kultem Cthulhu, což mě poměrně docela baví, protože je to celé mystifikace. To mě na tom baví úplně nejvíc. A druhý důvod je, že vlastně v kapele Cradle of Filth, jak všichni víte, hraje Martus Škaroubka, což je náš kamarád z Brna. A já jsem strašně pyšnej na to, že takový člověk, který ho znám, to dotáhl až tak daleko svojí pílí a pracovitostí. A dokonce se mi podařilo zhruba před měsícem s ním hrát na jednom pódiu, protože s Kercim Hatakou tačili nějakou muziku a udělali takový hudebnický jam v Brně na Meloce, kde prostě různí lidi z různých kapel
1: a bylo hráli, jich tam hodně, že?
0: A bylo jich tam hodně a bylo to naprosto skvělý a mně se podařilo hrát moje oblíbené Faith No More Studim s Jirkem Hábem, s Kercim a s Martusem na jednom pódiu. No a protože Martus vlastně Cradle of Filth je to jako výrazná osoba současné té sestavy, tak proto jsem vybral tuhle skladbu.
1: Ideme na
0: tuhle kapelu.
1: Tak, Cradle of Filth.

0: and heavy. Na beatu. Po starých dobrých Credo Field, protože to byla skladba už z roku 2000, se dostáváme zase k Insani, kterou tady zastupuje baskytarista Kvíma. Nové album Neo Noe bude za chvíli, že jo, na půtech. Ale jak to bude s těmi koncerty? Už jsme to nakousli, protože vy startujete vlastně za pár dní, tak jak to bude celé pojato?
1: No, budou to tak jako tradičně víkendové akce, pátky, soboty. Začínáme tedy 9. října v Olomouci, hned další den jedeme do Českých Budějovic. Highlightem tady toho začátku toho turné by měly být dva křty. Jeden je v Brně, jeden v Praze.
0: Řekni to někdy.
1: Ten brněnský je 23. ledna na Flédě, ten pražský je 4. února v Akropoli, je to čtvrtek. Trošku neobvyklé, ale na Prahu asi ne. No a potom vlastně budeme objíždět takový ty tradiční klasický kluby a sály po celém Česku.
0: Máš pocit za ty leta, co v Insani hraješ, že se nějak změnilo třeba vaše publikum nebo přijímání z jeho strany?
1: No, celkem mě překvapilo. Teďka jsme hráli v Brně na takovým větším festivale a velmi mě překvapilo, že poměrně velkou rutiku pod podiem tam dělali tak jako 20-letí kluci. Jo, což na to, že Insania má poměrně už hodně let působení, mě překvapilo, že to publikum se pořád jakoby omlazuje, jako to, že stojí před podiem malí děti, to je krásný, ale ty tam přivedli rodiče. Ale tady tíhlenstí mladí kluci a mladí holky, jako fakt mě překvapuje, že pořád jakoby se to omlazuje a obnovuje.
0: Tak pojďme se zase podívat na to album. Výběr skladby je teď na tobě. Co si dáme?
1: Já jsem si vybral skladbu Diktuj. Ono totiž na většině insaniovských desek jsou takový jakoby skrytý songy, které nejsou, jako neměly by mít jakoby hitový potenciál, ale jsou skvělý. Za mě je to právě tady tenhle skladba Diktuj a já jsem ji vybral ještě proto, že jsem si na ní chtěl přihrát svoji basistickou polívčičku, protože jsem si řekl, že už budu velký kluk a pořídím si bezpračcovou baskytaru, protože tady do té skladby mě připadlo, že se takový nástroj hodí a ona tam jako opravdu je.
0: Tak si dejme Diktuj a skupina Insania.
2: Strachu.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy na Radio Beat.
2: Stále jsme v Hard and Heavy na beatu, tohle byla skladba Diktuj z nového alba neonové skupiny Insania. Znovu připomínám, že ve studiu se mnou za druhým mikrofonem sedí Klíma, tedy basák Insanie. On vybírá veškerou hudbu a teď koukám, že zůstaneme ještě na domácí scéně. Co si dáme?
3: Dáme si kapelu Masters Hammer a jejich píseň Vracejte konve na místo.
2: No a důvod?
3: Důvod je ten, že mě připadl strašně vtipný název celého toho alba i téhle z té skladby. Samozřejmě kapelu Masters Hammer zná kde kdo, je to prostě legenda, ale možná úplně ne každý ví, že Franta Storm je nejenom kromě skvělého muzikanta, je taky výborný grafik.
2: A typograf, ano.
3: A typograf, a přesně o tom chci mluvit, protože jeden font na grafické prezentaci nové desky Neonohe je přímo od Franty Storma.
2: Aha. Tak všechno do sebe zapadá.
3: Tak, přesně.
2: Já bych jenom doplnil, že Masters Hammer se příští rok vracejí na koncertní pódia. Oni, že jo, začali znova natáčet, chystá se nové album, ale budou i koncerty. Nicméně tady je titulní věc alba z roku 2012. Vracejte konve na místo.

0: Radio Beat.
1: Master Zemer za námi a před námi takový projekt, se kterým byl také spojen zde přítomný Klíma z Insánie. A bude to Kafiorik Mortura, Mortura s U s kroužkem, že jo, což je ještě ta další zrada.
2: Ano.
1: A to musíš vysvětlit, o co šlo.
2: No, šlo o to, že my jsme se v určité době, tady je napsáno demo z roku 2005, to je fakt už docela dávno, scházeli v brněnské kavárně Pod obrazy. No a jak už to tak jako bývá, s množstvím vypitého alkoholu se vymýšleli kraviny a vymýšlela se, že založíme nějakou kapelu. Takže jsme založili kapelu, pořád jsme o tom jenom mluvili, no ale potom jeden z těch lidí zorganizoval koncert s další kapelou Škoda 120. No a během 14 dnů jsme vytvořili materiál, přemluvili jsme bubeníka Insánie Black Druma a Medvěda z Forgotten Silent, aby s náma hráli. A udělali jsme několik koncertů, natočili jsme tady tohle demo, z kterého je tady ta písnička. No a stejně tak, jak ta kapela vznikla, tak úplně stejně zanikla.
1: Tak si zahrajme jednu osminu toho dema, protože tam bylo 8 věcí, pokud si to dobře pamatuju. A bude to poměrně krátká a o to údernější vypalovačka s názvem Manželé Stodolovi. Kdo byli Manželé Stodolovi, snad asi nemusíte vysvětlovat. Kafiorik Mortura.
3: Vy máte opravdu degenerovanou morálku.

0: Mor Navas. Mor?
1: Na Rádiu Beat. Blížíme se do finále dnešní třetí hodiny Hard and Heavy na Rádiu Beat. Jejímž hostem byl a stále je Klíma z Insánie, baskytarista. A před námi jsou ještě dvě písně, které samozřejmě vybral opět on. Tak přibliž, co to bude.
2: Tak vybral jsem od Devina Townsenda skladbu Vampira. A já teda nejsem žádný moc velký znalec tvorby Devina Townsenda, protože on je jako velmi široce rozkročen různými styly, různými kapelami, ale mně se strašně líbí klip tady k té písničce, který je naprosto fantastický. On tam skáče v takové červené kamizole s červeným Fendrem Stratocasterem a připadne mě dobrý, když si prostě lidi ze sebe dokážou dělat legraci, a toto je přesně ten případ.
1: A poté přijde ještě jedna věc, a to bude která?
2: To je kapela Colossalist, která loni natočila desku Two Suns, a vybral jsem píseň Creeping Frost a víceméně všechny skladby, které jsme tady dneska hráli, tak kromě toho, že k ním mám nějaký vztah, tak ještě když je poslouchám, tak mě tak jako trošku běhá takový to mravenčení, zimomriauky, jak se tomu říká.
1: To je hezké slovo.
2: A když jsem slyšel tady tuhle tu desku, tak z celé té desky mě právě tady ty zimomriauky běhaly. Dokonce jsem Colossalisty viděl teďka na Czech Dead Festu naživo. Šel jsem se pobavit s Petrem a připadne mě, že ta jeho cesta se začala ubírat jako dost dobrým směrem.
1: Petrem Stankem, jenom
2: přesně tak.
1: Upřesním, kytarista, zpěvák Colossalisty, žijící v Norsku dneska.
2: Ano.
1: Tak to byl Klíma, já děkuji za výběr hudby a za tvoji návštěvu, ať se Insánii daří.
2: My děkujeme za pozvání.
1: Loučí se i Petr Korá a už slíbený Devin Townsend, přesně řečeno The Devin Townsend Band a Vampira, a poté Colossalist a Creeping Frost.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika z vysílání Rádia Beat vás zdravím já, tedy Davey, a se mnou dneska takovej slušnej zvěřinec. On už start byl výjimečnej, páč jsme si hráli z novinky a taky debitu, andorských i Neklips. Nevzpomínám si ani boha, kdy jsme tu naposledy měli něco z Andory. Takže rarita, navrch slušná porce takovýho toho moderního groovy death metalu. Kapela funguje od roku 2018 a až teď se po sérii singlů a jednoho EPka dočkala plnohodnotní desky. Jukněte se potom. Zůstáváme v ranku melodiky a death metalu, jenom krapec volníme. A já bych řekl, že také tak jako zabředneme do undergroundu. I když ono je to subjektivní. Americká parta Mother of Graves je zvláštní v tom, že kombinuje nový prvky s odkazem na ty starý. My si dáme tuplák, jehož jedna část bude z roku 2022 a ta druhá bude letošní, tedy naprosto čerstvá.

pierce me with jagged stares.

0: na beatu.
1: Američtí Mother of Graves, jedna věc z roku 2022 a ta druhá naprosto čerstvá. A já si tak řekl čerstvost a melodický death metal, pojďme to vytěžit. Před námi je tak naprosto novinkový single švédských Rotting Sanity. Tahle ta kapela ještě nemá ani desku, ale řeže jim to až hanba. A Afanemer, to je radost až za hrob. Melodie, symfonie, moderní je to taky až... tak, přesně až tam... Vlastně mi tam ani tak moc nevadí ta Lulu za tím mikrofonem. Tohle je věc, kterou si někam poznamenám a jukneme na jejich tvorbu někdy v budoucnu zevrubně. Teď tedy jen jednou věcí z roku 2016.

0: Radio Beat.
1: Švédsko a Francie v pomyslném melo-death-metalovém souboji. Teď vlastně jediný takový ukročení v tomhletom díle pořadu Hard and Heavy. Mně totiž byla jedna věc z posledně, tak jsem si řekl, že ji zahrají dnes. Upřímně si myslím, že se to sem bude nádherně hodit. Říká vám něco název Akasia? Asi ne, tahleta švédská parta vypustila jen jedno jediný album v roce 2013 a hned to zabalila. Bez demáčů, EPek či singlů, jen ta jedna jediná deska plná takovýho pochmurnýho death metalu. Taky zpěvandule za mikrofonem, jenom chvílema ale. A taky je to melodický, ale i takový temně teskný. No však na to hoďte ucho. Mě to tedy baví velmi.

příjemná věc s názvem Akácia. Vlastně skoro na úplný závěr. V tomto vezmeme směr Německo. Tam se vždycky tedy odjaktěživa death metalu dařilo. Byli tam fanoušci, vydavatelství, festivaly, časopisy. Není tedy divu, že tam je takový správný extrémní podhoubí. No a z něj vyrostly i Worlds of Farewell. Kapela, která za posledních 20 let vypustila 3 řadovky a spoustu EPek. My si budeme hrát ze zatím posledního 10 let starého materiálu. No a to bude pro dnešek všechno. Tak se mějte a zase za týden. Budu se na vás těšit. Davey.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnes asi potěším ty posluchače, kteří v depozitáři prahnou po větším zastoupení metalu. Dnešní díl je z tohoto vrhu a navíc nabídne tučnou porci globální metalové klasiky, servírovanou ovšem domácími kuchaři a na domácí způsob. Představíme si pravděpodobně první ryze metalové tribute album, které kdy v českých zemích vyšlo. Znalci se možná chytí po původní ukázce, pokud ne, odhalím své karty hned poté.

0: právě v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Ta deska, o níž dnes bude řeč, se jmenovala Ten Years After, A Tribute to Cliff Burton, a 14 českých a slovenských metalových smeček, abych zachoval dobovou terminologii, na ní skládalo poctu předčasně zesnulému basákovi Metallicy, který zanechal svůj otisk na jejich prvních třech albech. Stála za ním firma Taga Records, kterou jsme si loni představovali v jednom z depozitářů v rámci volného, poslední dobou až příliš volného, cyklu, který se jmenuje Zapomenuté labely. Byl to jeden z posledních počinů tohoto vydavatelství, které sice fungovalo krátce, ale v české metalové oranici zanechalo slušnou líhu. V onom depozitáři jsem tenhle příspěvek k historii českých tribut alb vynechal. Dnes už mi není příliš jasné, proč. Možná jsem byl prozíravý a myslel na zadní kolečka. Teď se mi to hodí, neboť letos na podzim je to 30 let, co tato pozoruhodná kolekce vyšla a my ji můžeme v depozitáři představit a proklepat ze všech stran hladce obrace. První podání máme za sebou. Obstaral ho Vitacit, jediná zúčastněná kapela, která Metallicu s Burtonem pamatovala. Naopak litoměřický anarchus, který se chopí následující kompozice, měl úplně jiný rodokmen a background, plně ukotvený v tom, co do metalu první půlky 90. let přinášela Pantera a podobná zběř.

0: depozitář popmuzea na rádiu Beat.
1: Album Ten Years After, tribute to Cliff Burton, bylo českou poctou předčasně odšedšímu Basákovi, ale jedna kapela mu dávala federální rozměr. Byl to editor ze Slovenska, etablovaný především na české HC punkové scéně o něch let a kapela ochotná ke každé špatnosti. Ti si vypůjčili skladbu Escapes alba Ride the Lightning.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Nyní vstupuje na scénu Spiritus Agens celé akce. Mirka Kováře jsme si loni představili jako šéfa trutnovské metalové kapely Dai, nájemce baru v trutnovském klubu End a hlavu firmy Taga Records. Dai nebo DAI už to v té době měli za sebou, ale pan šéf zbubnoval pro potřeby projektu jednorázovou sešlost Mirek Kovář and the Right Tribe a zobrábil jeden z velkých fláků alba Master of Puppets. Unikátní na něm byl český text, jímž jej opatřil Aleš Brichta. Dnes už není zcela jasné, jestli se jednalo o nějaký odpad z jeho soulových projektů nebo arakajnovských legend. Každopádně je to zajímavý moment, stejně jako fakt, že v Kovářově sešlosti jako soulový kytarista zahostoval sám Dodo Doležal.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Za ještě větší pikošku byl svého času považován příspěvek, který se právě rozcvičuje za postranní čarou. Volkšok Eyes mezi všemi těmi metlami vůkol trčeli jako vidle z hnoje a jejich příspěvek mírně stříknutý funky byl považován za nejodvážnější zpracování tématu na celém albu. Dnes už to tak upřímně řečeno nevyzní, ale je třeba mít na vědomí, že Volkšok Eyes se krátce předtím topili v regulérním jazz roku, takže jejich angažmá na téhle desce mohlo působit celkem šokantně. Dnes už spíš doceníme jemné vtípky s citací pozdějšího velehitu Metallica, který nacpali do jejich raného opusu Seek and Destroy.

0: archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Album je dlouhé a do hodiny by se nám nevešlo, tudíž je potřeba trochu škrtat. Padlo to na Kryptor a popravdě řečeno, jejich příspěvek je z rodu těch zbytných. Naopak Tortery, pilíř katalogu firmy, patří dle mého skromného názoru k povedenějším položkám desky, neboť dokázali, že death metalové prvky vyzrálému trashi z pána Loutek vyloženě svědčí.

0: Archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Jestliže některá kapela zvolenou předlohu modernizovala, tak to byly Vyškovští Dark. I když to tak s odstupem času opět možná nevypadá, ale Dark se nebáli narazit na kopyto originálu samply, což tehdy nebylo úplně obvyklé, a flét na jejich zobrábění profláklé Creeping Dead ještě dorazila.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Mezi radikální obrabě čeřadili tehdejší recenzenti i melancholy pesimism z Uherského Hradiště ozdobu tehdejšího deadgrindového křídla české metalové letky. Bohuš Němec, který o albu referoval v týdeníku Big Bang, napsal, že ze songu Battery vyrobili normální grindcoreová jatka. A jak uslyšíme, nepřehánilo.

0: depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Jeden z klenotů alba obstaralo těleso všemi mastmi mazané a metlami šlehané a ze všech zde shromážděných smeček toho času nejproslulejší za hranicemi České republiky. Root, či spíše jeho lídr Big Boss, si za svou verzi Fade to Black vysloužil i líbezbrief manželů Burtonových otištěný v bukletu alba. Zase, dnes už ta kompozice tak ortodoxně nepůsobí, ale je třeba vnímat věci v dobovém kontextu.
2: Margaret Sams will fade away, drifting farther every day.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Chybí nám už jenom jedna položka. Vynechal jsem příspěvek libereckých VAR Hidden Lights s českým textem Cripple. Je totiž skutečné nomen omen a ani hudebně to není nic úchvatného. A pak také CD bonus od tehdy již umrtvených Ostravanů Denet, kteří z nějakého dnes už nejasného důvodu nahráli kompozici Sad But True, což je, jak říkáme my odchovanci profesora Hlaváčka z katedry pomocných věd historických na FFUK, falzum hlásící se do doby starší. A tak nám vzpomínku na nejspíš první české metalové tribute album zakončí bzenečtí Sharks jejich úchopem klasického kusu Whiplash. Stejnojmenný fanzin měl ostatně v projektu Prst až prsty. Je to taková tradicionalistická tečka za tím naším dnešním posloucháním a povídáním.

0: technologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.